0: vysílání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Znamená, nevím, to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Krásný den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. U mikrofonu Lukin a mám pro vás novinky z hitparády 107 Fríčka. Novinka číslo 1, Memories, Vice a

0: Aktuální novinky z Hitparády 107 Frýčka. Hlasovat pro ně můžete jako obvykle na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Frýradia a Lukáš Bartl.
2: Frýradio 107 FM.

0: Rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: se majíte.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přečte hladince popřát, těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
0: Nastraš uši, tahle novinka si zaslouží.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Free Radio 100.

0: máme 6 hodin 54 minut. Aktuální čas, dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme rozjet čtvrteční ranní vysílání Free Rádia. Čtvrtek za tom 11. června. Roman s vámi na 107 FM až do 11. hodiny dopolední. Tak si užívejte parádní poslech, dobrou náladu k tomu, no a teď pár tipů, kam se dá vyrazit.
2: Free Rádio, kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Mimín divadlo Plavba za duhou. Nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: Tomu Milky a David Guetta za chvilku. A bude i Katy Perry Woman's World. A dáme si známý taneček Ketchup Song od Last Ketchup. Hity nachystaný, s vámi Roman. Parádní poslech, dobrou náladu. Za chvilku budeme gratulovat, koukneme, co zajímavého se událo v rámci kalendária pro dnešní den 11. června. Tak buďte s námi.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Free Radio. Free Radio. Jediné opravdu taneční rádio v Brně.

0: Katy Perry a Woman's World. 12,5 minuty po 7. Jdeme gratulovat. Dneska krásný jméno v kalendáři. Bruno. Všechno nejlepší. Bruno slaví 1182 nositelů tohoto jména v republice, v Brně 60. Ještě více jak v Brně, 170 v Ostravě, v Praze 146. Tak všechno nej, kdo zná nějakýho Bruna, popřejte.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: A my se jdeme podívat teď i na kalendárium. Pojďme se podívat na dnešní den, 11. červen. Mrkneme do minulosti, co zajímavého se událo. Mám tu například rok 1871, to byl založen spolek Vltavan. Roku 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše. Ještě mrkneme i do roku 1888. V malém sále Měšťanské besedy v Praze byl založen Klub českých turistů. Roku 1949 Emil Zátopek v Ostravě překonal světový rekord v běhu na 10 kilometrů a v roce 1911 byl založen fotbalový klub FC Viktoria Plzeň. Na Roskyslaví Štěpán Kučera, fotbalista, Metoděj Jílek, rychlobruslař, taky známý herec Petr Kostka, anebo Joshua Jackson, americký herec. Gratulujem. Melky před námi a David Guetta, Ina, bude tu taky Leony a slibovaný láskečap.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Last Ketchup na fríčku 7.29. Dobré ranko, pojďme na zprávy.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret, zadrželi 3 lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělku do distribuce přesáhla 406 milionů korun. Škoda ale byla zřejmě vyšší. Podezřelí mohli tisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat, a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev včera daroval i prezident Petr Pavel. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek zhodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání v 21 hodin našeho času. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu v noci na pátek ve 4 hodiny zápasem s Koreou.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Tak jdeme omrknout 7.31, jak to vypadá s dopravou aktuálně. Pozor si dávejte už teď na kolonu na dálnici D1, která je od Prahy na Brno. Začíná už na úrovni Troubská, dávejte pozor, kdo jede Praha-Brno, tady vás zastaví kolona. Podobně to vypadá už i na ulici Jihlavská, Hršpická, Zvonařská, taky na Vídeňské, Křenka, Olomoucká, na Kolišti postojíte, i na Nových Sadech, tady vidím drobnou kolonu. Pojďme se ještě mrknout na hlavní tahy, kdo jede od Svitav na Brno, vidím mezi Lažany a Lipůvkou, taky už to máme zaštosovaný, a podobně vypadá i scénář trasy, kdo jede od Čebína směrem na Kuřim. U Holubic už teď máme taky nahlášenou drobnou kolonu směrem k Brnu. Šťastnou cestu!
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota aktuálně na 12, odpoledne 17, 18 stupňů. Zítra za Kaboněno teploty mezi 18 a 19, v sobotu teploty 22 až 24 stupňů.

0: Italo Brothers, Outer Wild, 7 hodin 38,5 minuty. Přátelé, pomáhat a chránit. To je slogan, který mluví za vše. Pojďme se na to mrknout. Přes 60 litrů krve darovali hasiči, záchranáři a policisté v brněnské fakultní nemocnici. Hromadného odběru v Bohunicích se zúčastnilo celkem 136 příslušníků integrovaného záchranného systému. Pro desítky z nich to přitom byla první zkušenost. Krev nyní pomůže při léčbě a záchraně života mnoha pacientům. Jak jsme ve zprávách měli informaci o tom, že pan Vojtěch si stěžuje, že je málo krve, málo dárců, tak měli by se podívat do Brna, jak to tady umíme. Tak palec nahoru, všechny záchranáře, hasiči, policisty, tímto zdravíme. I tady od nás rádia jsou kolegové, kteří pravidelně chodí na darování krve. Všim Jareček Hemala a náš šéf technik Honza Baloušek. Musím taky pozdravit. Tak díky za to. Pojďme dál. SDS, Rehab a za malý okamžik i Pakito.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.
14: I know we've been close since we were kids.

0: jsou zadará. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107. A 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: Taky to Living on Video, rok 2005, 7:55.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A další muzika před námi, Hedegaard, Say My Name. Rád bude i Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, a dáme jednu pecku, kterou bychom mohli přivolat hezký počasí. Co říkáte? Takovou vyloženě letní, plážovou, někde s koktejlem na pláži sedět u baru. A u toho Miranda Eldorado. Tu mám rád, to se přiznám. A nenastavil jsem si ji tam. Krásné ráno, fríčkaři, čtvrtek, zatem 11. června, Roman s vámi. Za chvilku mrkneme na víkendové omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnice D1 a D2. Co nás čeká, vám prozradím za chvilku, do té doby. Super poslech, užívejte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: rádia.
1: Jak to hustne, kde to hustne, jdem na to mrknout. Pozor si dávejte, teď aktuálně v řešení jedna vážná dopravní nehoda. Líšeň, Jerovnická křižovatka s Žarošickou. Havárka motorky a chodce se zraněním na místě záchranáři. Tvoří se nám tady kolony, dávejte na to pozor. Kolony jsou i na Gajdošce, aktuálně i na Zvonařce s Dornichem, Ostravská, Olomoucká, tady taky postojíte. Ještě vidím i docela hodně zaštosováno dnes kolem koliště Milady Horákové, Lidická i Husova, pozor. Ještě se jdeme podívat na dálnici D1, kdo jede od Prahy na Brno, tak tady se taky obrňte trpělivostí, máme tu kolonu nahlášenou už od 178. kilometru D1 Praha-Brno, pozor, šťastnou cestu, kdyby cokoliv volejte, anebo přes naši apku, tam můžete kdykoliv na pár kliků nám poslat hlasovku, kde se co děje.
0: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
1: Teplota venku aktuálně 12 stupňů. Odpolední maxima by měly vyšplhat dnes na 18. Koukal jsem se, jak to bude s přehánkami. Jestli vůbec nějaký

Rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Přátelé, pojďme mrknout do Brna.
1: Free Radio, co nového v Brně?
0: Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy a nejenom řidiče, ale taky řidičky samozřejmě. Kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moct řidiči na D2 v místě křížení z D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. Dávejte na to pozor. Navíc v sobotu a v neděli se úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnici D1. Nedostanou se tudy auta, cyklisté ani chodci. Důvodem je osazování konstrukce pro nové mostní objekty. Objízdná trasa povede přes ulici Hanácká, Průmyslová, Těžební, Olomoucká, Černovická, Hněvkovského. Silničáři upozorňují, že kvůli omezení mohou zejména na D2 vznikat kolony. Tak se na to připravte už o tomto víkendu. To bude divoký. Jdeme na hity Klas, za chvilku Hedegaard a Araš. A Touncená je nebo Miranda Eldorado.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio. Free Radio, Free Radio, Free Radio.

0: Miranda, Eldorado. Tohle je skvělá zpátečka. Za námi 8 hodin 28,5 minutky. Čas na zprávy. Opět přijde Katka, prozradí, co je nového. Za chvilku mrkneme společně na silnice. Dopravu mimo jiné děláte i vy a když se zapojíte a budete naši dopravní informátoři, budeme moc rádi. Přes naši apku, samozřejmě. Pokud ještě nemáte staženou, mrkněte do obchodu, ať už je to Google Play anebo App Store, tam si napište Free Radio, stačí si jen stáhnout, no a pak na pár kliků se s námi kdykoliv můžete spojit s jakoukoliv vaší prosbou a nebo třeba právě dopravním hlášením, pozdravem či výběrem písničky. Od toho je naše nová apka Free Radio. Mrkněte na ni. Teď jdeme na zprávy.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji pěkné ráno. Brněnský dopravní podnik přichystal pro fanoušky historie MHD na sobotní dopravní nostalgii novinku v podobě premiérových jízd trolejbusu 9TR. Vůz z roku 1980, který byl vyřazený v roce 1996, vyjede po náročné a několik let trvající renovaci v dílnách dopravního podniku. Prezident Petr Pavel se dnes odpoledne setká s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předmětem jednání bude otázka dlouhodobé stability financování českého zdravotnictví, podpora paliativní péče nebo řešení nedostatku lékařů. Americká armáda dnes nad ránem oznámila, že dokončila další kolo úderu proti Iránu. Cílili na protivzdušnou obranu, průzkumná zařízení či komunikační techniku iránské armády po celé zemi. Irán hlásil exploze na řadě míst podobných jako při předchozím útoku o den dříve. Nejlepší český zápasník MMA Jiří Procházka se po poslední porážce v elitní světové organizaci UFC rozhodl ukončit dlouholetou spolupráci s trenérem Jaroslavem Hovězákem. Podle Procházky mají více přátelský a rodinný vztah nežli profesionální a tak nastal čas se posunout dál.
3: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: My se posuneme dál i v dopravě. Koukám akorát, kde to nejde posunout se, tak je to na dálnici D1 od Prahy na Brno. 178 km u Ostrovačic už je nahlášená kolona, dávejte na to pozor. Pojďme mrknout do centra, tady vidím, aktuálně ranní dopravní špička nám dává Zabrat, Zvonařka, Hladíková, ještě na Křence Olomoucké Úzká, taky na Kolišti. Tady postojíte kolem Moraváku, taktéž na Úvoze, Poříčí, Vídeňská a od Bauerovy kolona. Koukneme na Vinohrady, respektive Líšeň Vinohrady u Bile, tady je u toho nákupního domu Bila. Tady máme nahlášenou dopravní nehodu na ulici Jedovnická a křižovatka s Žarošickou. Tady motorka údajně srazila chodce, je to tak? Ano. Motorka a chodec se zraněním, na místě záchranáři. Tady počítejte s komplikacemi. Šťastnou cestou, kdyby cokoliv volejte, nebo naši apku použijte.
3: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Venku aktuálně 13 stupňů, máme pod mrakem, uvidíme, jak to bude s přehaňkami. Měly by někdy v odpoledních hodinách nějaké slabší dorazit, ale možná se nám to zase jako vždycky vyhne. Zítra v pátek teploty kolem 18-19 stupně Celsia a má být zataženo. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress.

0: Free Radio. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Joyride, Oliver Tree, 8.38 na Free Radio. Pokračujeme. Teď Janča dostane slovo. Podíváme se na čerstvé kino novinky. A za chvilku pro vás budeme mít čerstvé krimi zprávy.
1: Free Radio, novinky v kinech.
2: A teď už také jedna česká tragikomedie, jak to my Češi máme rádi, s názvem Filman. Mladý režisér se snaží sehnat prostředky na realizaci svého debutu a zjišťuje, jak těžké je prorazit ve filmovém showbiznesu. Další komplikace nastanou během natáčení. Ambiciozní mladík se totiž rozhodne přepracovat svůj scénář k válečnému filmu a zaměřit se na hrdinku druhé světové války, o níž se shodou okolností nedávno dozvěděl. Na koho se můžete těšit, hraje Ladislav Ondřej, Denisa Pauserová, Igor Bareš, Jan Přeuč nebo Jaroslav Sypal. Tak se vydejte do kina na nový snímek Filmen.
3: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
1: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
10: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: 8 hodin 45 minut, 8:45. Za chvilečku krimi, 9 se blíží. A dobře poslouchejte, protože ještě se dneska někde objeví double. Jakmile uslyšíte situace, kdy nastane, že hrajeme druhý hit, úplně stejný, jako byl ten první, takže dva hity hezky po sobě, tak rychle volejte studio 790-107-107, čeká vás výhra.
1: Dobrý energii. Energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Ani ta nápověda nebyla potřeba. Axel Ingrosso po druhé. A kdo pak reaguje na dublík? Kdo se dovolal jako první? Dobrý den.
1: Ahoj, Jarek.
0: Jarek, Jarku, kde pak se nacházíš?
1: V Jajhradě, akorát chystám do práce a teďka říkám takový vypalovač, dvakrát Axel Ingrosso.
0: To je věc. No, nádhera, tobě to přináší parádní výhru, mám pro tebe radostnou zprávu. Vyhráváš double a máš u nás 2 hodiny kulečníku v biliard klubu Yellowfish v Kohoutovicích. A kdyby ti náhodou vyhládlo během těch 2 hodinek kulečníku, tak tam máš ještě pizzu gratis. Dobrý, ne?
1: No, ráda.
0: Co ty a kulečník, kdy jsi byl naposledy?
1: Tak nevím, 4 měsíce zpátky.
0: Jo, takže to není zase taková doba. Já třeba jsem zmiňoval, že jsem třeba kulečník, no, byl jsem si zahrát teďka na poslední dobu někdy, ale je to tak třeba rozmezí 5-6 let, člověče, kdy jsem naposledy hrál. Ale dobrý, že to udržuješ, tuhle tu hru. Každopádně 2 hodky už máš namyšleno, koho vezmeš sebou?
1: No, ženu a asi děti.
0: Jo, vezmeš rodinku, no tak si doužijte. No. Hele, nevydrž na telefonu, moc gratuluju, nepokládej, prosím. Přátelé, takhle vypadá double. 2 hity hezky po sobě a já musím ještě na dálku pogratulovat. 2 hodiny kulečníku Yellowfish Kohoutovice, tam si užijete spoustu zábavy.
2: Yellowfish, pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích, to jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish, přijď a uvidíš. Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want z roku 2003 v 8 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme mrknout, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio. Kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek zveme vás dnes do divadla. Mimín divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30.
0: A další hity před námi. I Let It's Me. Zahraje taky výběrek Sarah David Guetta. A nebo CNC Music Factory. Gonna Make You Sweat. K tomu přidáme čerstvé informace od strážníků městské policie Brno i od státních policistů. Koukneme na krimi zprávy v následující hodince. Tak buďte s námi.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM.

0: ještě minimálně policisté. Další komplikace ve Veří, křižovatka Žerotínovo náměstí. Tady srazilo osobní auto chodce. Nehoda opět se zraněním, počítejte se zdržením. Pojďme se podívat ještě na provoz. Jak vypadá aktuálně v centru Brna? No, máme ještě stále husto. Zvonařka, Hladíkova, Gajduška, Táborská, Koliště, taky Mladé Horákové. Dávejte pozor i na Lidické kolem Moravského náměstí. Taky vás to zastaví. Šťastnou cestu, ještě pardon, mrkneme na dálnici D1 od Prahy na Brno. No, se nám to trošku protáhlo, ta kolona, takže už před 178. kilometrem, před Kývalkou. Dlouhá kolona směr Brno.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Venku aktuálně teplota na 14 stupních, zataženo občas během dne dešťové přehánky. Zítra teploty kolem 18-20 stupně Celsia maxima, jinak zataženo v sobotu 20 až 22.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.

0: Za námi Felix Jan Kaskara, Boy You Turn Me, 12 a půl minuty po deváté, aktuální čas. Pojďme na Krimi zprávy, připravený je Jakub Ghanem.
1: Krimi zprávy Free Radio, horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radio. Předobodem zájmu se v Brně v poslední době staly prodejní automaty. V druhé polovině května strážníci přistihli mladé muže, kteří měli na podlaze v obchodní pasáži položený zavírací nůž a snažili se z přístroje vytáhnout kartičky Pokémonu. O několik dní později se hlídka městské policie dobrala jiného podezřelého, který se prý vloupal do automatu na konopné výrobky stojícího na Kobližné ulici. Naše dohledové centrum bylo na stejném místě pozorné i v úterý večer. Pracovníci u kamerce všimli 26-letého muže, který se usilovně snažil vytáhnout zboží bez zaplacení. Vyslaná hlídka ho vypátrala v Josefské ulici a našla u něj 3 balení konopných výrobků v hodnotě okolo 1200 korun. Dvířka zařízení byla poškozená a slovenský hovořící muž přiznal, že s nimi úmyslně manipuloval tak, aby se dostal k výrobku. Za vloupání mu teď hrozí vězení. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Italo Brothers, Kings and Queens, 19 minut po 9, čerstvé další krimi zprávy. Pojďme se podívat teď na Vyškovsku na jednoho internetového podvodníka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká
2: linka. Na internetovou poptávku ženy k vyvezení z plašku ze septiku reagoval nejrychleji telefonicky podvodník, který nabízel realizaci služby ve velmi blízkém termínu. Jen vyžadoval uhrazení zálohy ve výši 5000 korun. Žena proto podle pokynu odeslala na uvedený účet požadovanou částku. Za chvíli však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze odeslala znovu. Platbu tak odeslala znovu s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu. Jenže podvodník stále neměl dost. Následoval další telefonát, ve kterém si řekl rovnou o dalších 10 000 korun. To už žena pochopila, že volající z plašky ze septiku nevytáhne, jen z ní šikovně tahá peníze.

0: DNC Music Factory a Gonna Make You Sweat. 9 hodin, 29 minut a 58 vteřin. Teď 9.30. Čas na zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Jsou tu zprávy, vítejte. Brněnští celníci odhalili tiskárnu na padělání obalů cigaret, zadrželi 3 lidi. Škoda na spotřební dani by při uvedení padělku do distribuce přesáhla 406 milionů korun. Škoda ale byla zřejmě vyšší. Podezřelí mohli tisknout nejméně 21 milionů obalů cigaretových krabiček. Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém včera upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev včera daroval i prezident Petr Pavel. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci na dnešek zhodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS2. Jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability. Utkáním domácího Mexika s jeho Africkou republikou dnes začne fotbalové mistrovství světa. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. Výkop utkání v 21 hodin našeho času. Čeští fotbalisté vstoupí do šampionátu v noci na pátek ve 4 hodiny zápasem s Koreou.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Pojďme omrknout, kde máme problémy. Rozhodně si dávejte pozor ve Veřích, křižovatka Žerotínovo náměstí, havárka, osobní vozidlo tady srazilo chodce. Na místě záchranáři, podobná situace byla i v Líšni, tuším, tam už by to mělo být vyřešené podle aktuálních informací. Na D1 190. km od Prahy na Brno havarovalo osobní auto s nákladňákem. Na místě zasahuje policie, počítejte s přerušovanou kolonou, která má asi 11 km a narůstá stále. Vidím tu kolonu, už to sahá, přátelé, pomaličku, už to sahá i před Ostrovačice, kdo jede od Prahy na Brno, tak na to dávejte velký pozor. Koukneme se na Vídeňskou, tady máme nahlášenou kolonu od průmyslové oblasti. I kdo jede od města, jakoby na Rajhrad po Vídeňské, tak tady máme taky velmi hustý provoz. Na D2 provoz hustý a na D1 ještě exit 201 Brno-Slatina směrem na Prahu. Tady je taky nahlášená kolona pokřížení s D2. Zvonařka do Ornich, zdržení ještě nárazové je taky. Šťastnou cestu!
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak to vidí meteorologové, maximální teploty by měly vyšplhat dnes na hodnoty 17 až 19 stupňů Celsia. Jinak zítra 18-20, sobotu 20 až 22 stupňů, ovšem zataženo a přehánky.

0: Gabri, Ponte a Maurizio Buccalo. 9 hodin 38,5 minutky. Co nás čeká? Za chviličku tajemný film, blíží se 10. a mezi 10. a 11. budeme hledat, rozrazovat nápovědy a nadělovat opět lupeny na ozvučenou tribunu v rámci festivalu Ignis Brunensis. A k tomu budeme hledat ještě majitele ztracené bankovky. Máme tady 5 000 korun, který vrátíme původnímu majiteli, který nám prozradí jako první hezky zleva doprava celé 6-místné sériové číslo toho 5 litrů.
1: Nevaž se, rozvaž se. Já rád játra, ty rád játra. Popukate peto. Mrně v Brně, Brní v Trní. Žiho Brní, Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevyslel, že to je jazyčisko.
1: Jazyková rozcvička s Free Radiem.
3: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Free Radio 107.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: DJ Sash Stay. Rok 1997, aktuální čas 9 hodin 54,5 minuty.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Další hity před námi Sigma, Professor Green, Baskar a Mojo, diskoteka. A bude to i Paul Johnson, Get Down. Za pár chvil tajemný film, mám tady pro vás už připravenou první nápovědu, za chvíli vám ji prozradím. A máme pro vás i lupeny na festival Ignis Brunensis. Držte vlnu na ozvučenou tribunu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23, u Řečkovického mostu.
9: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: film. Tajemný film.
1: Tajemný film. Startujeme v tenhle ten okamžik. Přátelé, dobře poslouchejte. Já vám prozradím, že dnes budeme hledat romantickou československou komedii, která byla natočena v roce 1982. Ano, romantická československá komedie 1982. To je jako první nápověda, aby jsme... To je takový ten odrazový můstek. Tak, zatím bohatě stačí. Přemýšlejte a za chvilku dáme další. Baskar Mojo, teď novinka.
0: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: that sound like a helicopter?
1: Film. 14 minutek po 10. hodině dopolední na Free Radio. Přátelé, jdeme na nápovědu číslo 2. Pojďme se podívat, co vám prozradím. Film, který dneska hledáme jako tajemný, tak se celý natáčel v reálném prostředí. Filmový štáb nestrávil ani jeden den v ateliéru. Honorář hlavního herce činil 120 korun na den a za celý tento film si vydělal 2400 korun. Vzhledem k tomu, v jaké době se film natáčel, rok 1982, tak to byly vcelku slušné peníze. A můžu vám říct další důležitou informaci, že tento film se dočkal několika pokračování. Například v roce 1984 byla natočená, dá se říci, dvojka a mohl bych pokračovat dál. Až do roku 2016, kdy se natočil, tuším, šestý pokračující díl tohoto filmu, který dnes hledáme jako tajemný. Jedná se o československou romantickou komedii z roku 1982. Tak dvě nápovědy jsou venku, třetí prozradím za pár minut. Tvý rádio, tvý rádio.

0: awful.
1: Tajemný film. Tajemný film. Na Fírádiu.
2: Nápověda třetí před námi. Jdem se na ní podívat. Tak, přátelé, můžu vám prozradit jednu důležitou věc. Že žhavými kandidáty na ústřední role byl Lukáš Vaculík a Ondřej Vetchý. Oba nakonec dostali v sérii menší roličky. Ještě vám prozradím, že tento snímek vidělo v kinech 1,6 milionu diváků a režisér zažil v celku horké chvilky, protože při schvalovací projekci, když se promítalo, tak se nikdo nezasmál. Za celý film se nikdo nezasmál. Co to může být za film? No ještě nám zbývá jedna nápověda, tam vám prozradím trošku víc. Lizot, bum bum, za chvilku Paul Johnson, dáme zprávy a po zprávách nápověda poslední.

0: Johnson, Get Down, rok 1999, 29. Zprávy, pojďme se podívat, co je nového. Přichází Petra.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné dopoledne. Brněnské pobočce organizace Bílý kruh bezpečí, která pomáhá obětem kriminality, v posledních letech stoupá počet osobních konzultací s klienty. Loni jich bylo 743, předloni 713 a například v roce 2022 jich poskytla 567. Brněnská pobočka letos slaví 30 let existence. Bílý kruh bezpečí poskytuje pomoc nejenom obětem trestných činů, ale také svědkům a pozůstalým po obětech. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny, bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekuována. Papež Lev XIV. Včera večer požehnal a tím i otevřel nejvyšší kostelní věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny v Barceloně, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. Na své dokončení chrám čeká od konce 19. století. Fotbalový světový šampionát v Americe, Kanadě a Mexiku má krátce před svým startem prvního poraženého. Jsou jím lidé, kteří se snaží přeprodávat vstupenky na zápasy. Na oficiálním webu Mezinárodní fotbalové federace FIFA bylo den před zahájením volných ještě téměř 180 tisíc lístků a jejich ceny výrazně klesly.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: A jdeme omrknout dopravní situaci, jak to vypadá. Pozor si dávejte, v Židenické ulici, je to u mostu přes Svitavu směrem do Židenic, tady je havárka osobáku a nákladňáku, zablokován je jeden jízdní pruh. Další problém, Porgesová křižovatka sportovní směrem do Židenic, tady se srazilo osobní auto s motorkou. No a ještě se jdeme podívat na ty sražený chodce, který jsme tady měli dva nahlášené. Už je to snad vyřešené a snad i bez jakýchkoliv následků větších zranění. Pojďme se podívat do centra, tady se nám provoz uklidnil, akorát na té Židenické dávejte pozor, tady je policie a kvůli té dopravní nehodě se nám to tady štosuje. Šťastnou cestu.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teploty odpolední maxima kolem 17-18 dneska, jinak možná ještě slabé přehaňky. Zítra teploty 18 až 20, v sobotu 22 až 24 stupňů. Občas taky ještě sprchne.

0: film. Tajemný film.
1: Tá jo, je to tady, tajemný film, poslední nápověda. Přátelé, tak, dneska jsem opět kouknul na slavné osobnosti, kdo slaví narozeniny. Sestra Libušky Šafránkové dneska slaví svých 68. Miroslava Šafránková. A Miroslava Šafránková hrála hlavní roli v tomto filmu, respektive v tomto díle, protože v dalších už se neobjevila. Vedle ní Pavel Kříž, David Matásek, právě Miroslava Šafránková a spoustu dalších. František Filipovský, Josef Sommer, Oldřich Navrátil a další. Tohle stačí. Tuším, že v tom prvním díle se, myslím, Lukáš Vaculík s Ondřejem Vetchým neobjevil, že až v dalších dílech. To stačí, ne?
0: Tajemný film.
1: Teď voláme studio a vyhráváme. V případě, že znáte správný název toho dnešního tajemného filmu. Zmiňoval jsem, že jich bylo natočených celkem 6. My hledáme úplně ten první. Tak, kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Zdravím, Libor.
1: Libor, Libore, jaký jsme dnes hledali tajemný film, prosím?
2: Jak svět přichází o básníky?
1: Jak svět přichází o básníky. A máš pravdu.
2: Super.
1: Potlesk pro tebe, Libore, a k tomu ještě letí za tebou dva lupeny na ozvučenou tribunu RegioJetu přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna na ohňostroj, který se odehraje 27. června 22.30.
2: Super, díky moc.
1: Nemáš zač? Měj se krásně, nepokládej telefon a vydrž. Díky. Přátelé, jak svět přichází o básníky, to byl dnešní tajemný film.
3: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Freeradia. Kašmír.

0: Box Free Rádia.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
6: Free Radio 107 FM. 107 FM. FM.

0: Faithless. Insomnia. Kdybych tady měl gramofony, abych si tak zaskrečoval normálně.
1: Jo.
0: Tohle byla hitovka. Ježišmarja. To byly časy, co? Rok 1996. Krásný vzpomínky. Co ty?
1: Jako co já jsem dělala v roce 96?
0: Ne, no to se neptám, já se ptám, jak se máš.
1: Jo, takhle, mám se dobře.
0: Máš se dobře, jo, to je hlavní. Přátelé, jak jste zaznamenali po ránu? Tak, odběhl tajemný film, nadělili jsme lupeny na Ignis, odběhl i dublík, takže ten už dneska nečekejte, ale co čekejte, tak rozhodně...
1: Bankovka.
0: Majitele ztracené bankovky hledáme od rána do večera, hledat budeme třeba už za chviličku. Tak si na to počkejte. Přesný čas 10:57.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A jdeme omrknout hity. V nejbližších minutách bude Baker Matt a Renny, Calvin Harris a Jazzy. Taky Gala, Freed from Desire. A teď už Peťa, která tu s vámi bude až do 13. hodiny odpolední, tak mějte super náladu a parádní poslech zítra v 7 se budu těšit.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: na Fí Rádio.
1: Ondra Brza Bohatý se minimálně zatím ve vší slušnosti a tichosti rozchází, patrně i rozvádí s Danielou Písařovicovou. No a jak si redakce Extra všimla, v tu ránu se jak pára nad hrncem také vypařila z nabídky krátkodobých pronájmů i jejich společná vila se jménem Daniela. A důvod je jasný, Ondřej dům prodává. Sám Brzo Bohatý se na dotazy k prodeji domu nějak nereagoval, protože už v minulosti slušně odpověděl, že se k takovým soukromým záležitostem nechce veřejně vyjadřovat. Kdybyste chtěli mrknout, je to na Realitkách, teď už Baker Matt na Free Radio Arena.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Gala a Free From Desire z roku 96 na Free Radio. Jdeme na další muziku. Přichystán Ellen Walker. Pořádně to tu rozpálí i Marlon Hofstadt. Nebo Livingstone.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
0: Žádný pozlátko, prostě gym.
2: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
7: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
8: Pěkné dopoledne. Ze staré osady by se mohlo stát nové centrum Židenic. Porota vybrala vítěze urbanistické soutěže na proměnu jednoho z nejrušnějších dopravních uzlů v Brně. Vítězný návrh počítá s náměstím, tržnicí i parkem. Rušné ulice Svatoplukova a Gajdošova by se podle autorů mohly proměnit v městskou třídu se stromořadími. Tento týden v Česku zažíváme deštivé a chladné počasí. Včera dokonce podle Českého hydrometeorologického ústavu byly na některých stanicích překonány nebo vyrovnány rekordně nízké maximální teploty. Většinou se pohybovaly jen okolo 11 až 15 stupňů. Včera také pršelo na celém území. Aerolinky Air Canada čelí velkému skandálu. Podle kanadské policie totiž jejich pilot téměř 17 let přepravoval desítky tisíc cestujících s falešnou kapitánskou licencí. Na podvod se přišlo při rutinní kontrole dokladů. Policie proti dnes už bývalému pilotovi zahájila trestní stíhání. Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku 44-leté tenisové legendy Siriny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu.
7: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Nikde nebouráme kolem Brna, blízkého okolí, taky v Brně. Klid, trošku si postojíte na Vídeňské ve směru do centra, taky u Ústředního hřbitova na Jihlavské. Kdybyste věděli o čemkoliv jiném, co se děje na silnicích, chtěli to dát vědět i ostatním řidičům na cestách, volejte naši dopravní linku nebo využijte apku Free Rádia.
7: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 16 stupňů máme aktuálně venku. Co se týče nějakých dešťových srážek, tak počítejte s tím, že tak kolem třetí by mohlo sprchnout. Pak už nám ale vysvětne sluníčko. I zítra očekávejte po ránu slunečné počasí, během odpoledne potom slabé dešťové přehánky. Teď Ellen Walker.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Víčko, stále s vámi. V Brně čerstvá dopravní nehoda ve sportovní ulici za nájezdem Sporgesovi směrem z centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Jeden jízdní pruh je neprůjezdný, kolona by se zatím tvořit neměla, no a my už jdeme k celebritkám.
1: Celebrity show. Celebrity show. Na Fíradio.
0: Těsně před porodem skončila účastnice Superstar v péči lékařů Leona Šenková. Každým dnem očekává svého už druhého potomka. Jenže nyní ji trápí zdravotní komplikace s vysokým tlakem, jak sdělila svým fanouškům na Instači. Není vyloučené, každopádně, že za předčasný pobyt v nemocnici mohou třeba i ohavné komentáře od lidí, které nedávno kolovaly po internetu. Šlo o to, že na přelomu května a června vystoupila Leona v Litni, což bylo přibližně 14 dní právě před druhým porodem. Jak asi vypadá ženská před porodem, že jo? No a místo reakcí na její hlas či pochval se dočkala samozřejmě jen ošklivé kritiky. Lidé komentovali její postavu, přirovnávali ji k různým zvířatům. Fuj, no a prostě není vyloučené, že třeba jí tlak stoupl právě po těch komentářích. Tak my Leoně hlavně přejeme hodně zdraví a ať se vše zadaří tak, jak má. No a teď už další muzika.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin. A v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
5: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio. To

0: Stardust na Fríčku v 11 hodin a 58 minut a to je nejvyšší čas představit si další muziku. Přichystání mu taky DNC. A taky nová Kesha se songem Origami.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Free Radio 107 FM.

0: Celý rádio stále s vámi. Kritický nedostatek krevní skupiny 0 mínus hlásí fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích. Více o tom za chvíli.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: Bohunická nemocnice hlásí kritický nedostatek krevní skupiny 0 minus, tedy RH negativní. Sklady hlásí malé stavy, ale na oddělení popálenin přitom leží pacient, který aktuálně akutně potřebuje transfuzní přípravky právě této krevní skupiny a jeho zdravotní stav je komplikovaný. Jak sama nemocnice uvedla, pokud jste dárci krevní skupiny 0 minus, splňujete podmínky pro darování a už uplynula potřebná doba od vašeho posledního odběru, prosí vás o objednání se k odběru v co nejbližším termínu. Teď už Keša.
1: Free Radio. Tvý brněnský rádio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tom Jones, Mousy na Free Radio, Sax Bomb, no a my jdeme na další bomby. Za chvíli už mu dáme si i Sigmu. Bude to jistý voky a za chvíli zprávy.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji hezký čtvrtek. Řidiče čeká o víkendu omezení dopravy kvůli přestavbě křížení dálnic D1 a D2. Kvůli pracím budou moci řidiči na D2 v místě křížení s D1 jezdit v každém směru pouze jedním pruhem. V sobotu a v neděli se navíc úplně uzavře Kaštanová ulice pod dálnicí D1. Nedostanou se tudy auta, cyklisté a ani chodci. Důvodem je osazování konstrukce pro nové mostní objekty. Fakultní nemocnice Bulovka po uplynutí inkubační doby propustila amerického lékaře, který byl v Kongu v kontaktu s nakaženým ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Lékař poté odletěl zpět do Spojených států. Spojené státy druhý den za sebou udeřily na Irán. Soustředili se opět na radarové základny a další zařízení u Hormuzského průlivu, která může Teherán používat ke svým útokům. Americký prezident Donald Trump slíbil, že údery budou tvrdé, aby donutili Irán podepsat dohodu o míru. Pokud na ně nepřistoupí, tak ho prý vybombarduje. 5 českých posádek se představí ve druhém závodu světového poháru ve veslování, který zítra začne v Plovdivu. Nechybí mezi nimi Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou v kategorii dvojek bez kormidelnice, které před 2 týdny ovládly úvodní díl seriálu v Seville.
4: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Ve sportovní ulici za nájezdem z Purgesovy směrem z centra došlo ke střetu osobního auta s nákladním a jeden jízdní pruh je neprůjezdný. Na dálnici D1 na 174. kilometru směrem od Brna na Prahu stojí u krajnice porouchané osobní auto. Na D1 zůstáváme do 232. kilometr směrem od Přerova na Vyškov. I tady potkáte u krajnice nákladní auto s defektem. A na dálnici D52 u sjezdu na Modřice na 7. kilometru směrem od Pohořelic na Brno se při dobrežďování do kolony srazilo osobní auto s nákladním. I zde počítejte se silným provozem a také zdržením.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Počasí už se nám trošku umoudřilo. Aktuálně v centru města hlásíme 16 stupňů. Během 3 hodiny odpoledne přijde slabý déšť. Opět během odpoledne se obloha bude projasňovat. I zítra po ránu očekávejte jasnou oblohu. Během odpoledne ale už se nám začne zatahovat a opět čekajte drobné dešťové srážky. Teď Sigma.

0: stále s vámi, jak jste slyšeli, tak nám zazněl signál na bankovku.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: A Tomáš si myslí, že je právoplatný majitel, to mečau.
2: No,
0: tak prosím tě, já vím, že ty jsi pravidelný poslucháč, máš nějakou tabulku, do které si to všechno zapisuješ, je tak?
2: Jo, to mám, no.
0: Tak Tome, prosím tě, jaké je to první číslo z té bankovky, kterou dnes hledáme?
2: První číslo je 3.
0: Je to 3. Jasná věc, já mám dojem, že i dokonce ty si uhádl to první číslo, je tak?
2: Jasně.
0: No a budeš úspěšný i při tom druhém, celkem jich je 6, pokud mi to správně všechno řekneš, tak máš 5 litr v kapse, tak povídej.
2: Tak další zkusím, třeba 8.
0: Jak?
2: 8.
0: 8, jo. Tak 8. No, 8 tam je. Ano, ty jsi nějaký dobrý, se mně zdá.
2: Jo, já jsem frajer na to.
0: No hele, dobrý. Tak co to třetí číslo, které samozřejmě venku vůbec nemáme? Uhádneš ho?
2: Tak třetí číslo zkusím od 0.
0: 0 myslíš, že tam je, jo?
2: Jasně.
0: Tak 0. Jsem úplně napjatá. No a tam není, člověče.
2: To je divný.
0: Těšíme se na zavolání zase příště, Tome, čau.
2: Jasně, měj se, ahoj.
0: Ahoj.
1: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
3: A pátrání opět začalo.
4: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
3: Je tvoje?
4: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
3: Ztracená bankovka Free Radio.
4: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
18: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
19: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
8: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
2: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
17: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
3: Free Radio 107.

0: United Sex na Free Radio ve 12 hodin a 55 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Za chvíli už ty jasno, Gabry Ponte. Dáme si novinku, pro kterou můžete hlasovat v naší hitparádě Top 107 od Robina Schulze. Skvělá taneční energie od Becky Hill přichystaná taky, no a těšte se, za chvíli dorazí Kyťa Kolibová.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Starý rádio.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.
2: A po 13. hodině s vámi už Kristýna Kolibová. V odpolední free party si opět po 13. přihodíme nějaký jazykolam, ať společně potrénujeme a máme i trochu legrace takhle při tom odpolední. A věřím, že to pro vás bude fajn hec. K tomu přihodíme burzu práce, bude spousta skvělé muziky, připravený nejnovější, třeba teď Robin Schulz a Barb's Better Times. Tak ať máte jenom super den.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: A mám tu pro vás opět další jazykolam, který jsem vybírala tak, aby byl, no myslím si, že dneska docela dobře do pusy, že to půjde, že je potřeba jenom pořádně artikulovat a asi se to i dobře bude pamatovat. Šuškali ještěrky na štěrku. Šuškali ještěrky na štěrku. Tady je všechno srozumitelný, tady není potřeba vysvětlovat žádný slovíčka. Je tam hodně š, ale myslím si, že se to dá docela hezky poskládat. Takže i když to nevidíte před sebou jako já, tak klidně pojďte se mnou pomalej. Šuškali ještěrky na štěrku. A musím říct, že fakt pomáhá, když každý to slovíčko až přehnaně vyslovujete. Fakt to zkuste. Musím říct, že to pomáhá i na rozcvičení té pusy. Já opět cítím, jak trénuju, jak makají ty svaly. I na nich je potřeba pracovat. Nejenom na svalech, na rukách nebo na nohách. Takže pojďme na to trošku rychleji a já pak budu koukat takzvaně do stropu a zkusím to říct co nejvíckrát za sebou. Takže šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku. Máte to? Tak můžete jít se mnou a schválně kolikrát se vám to podaří a pojďme klidně svižněji, co nejrychleji to jde, ať je to taky trochu sranda. Šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku, šuškali ještěrky na štěrku. Přátelé, to bylo s jedním nadechnutím, takže ano, slyším ten potlesk někde vzadu. Děkuju, výborně. Tak přátelé, dneska myslím, že to bylo docela jednoduchý, že to šlo i vám určitě. Zároveň si myslím, ale že to není úplně jenom tak nějaká větička. Má to vždycky nějaký smysl, tak abychom si procvičili ty svoje mluvidla a trochu se i zasoustředili. Takže šuškali ještěrky na štěrku a já věřím, že vy nešuškáte, vy to říkáte pořádně nahlas a jde vám to báječně.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevykladuj, toto je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: Robin S a Love for Love, tohle je hitovka z roku 1993. Zbývá minutka do půl druhé, k tomu čas na zprávy dopravu počasí a zitu Bangaranga. Jo, bude tady Eurovize a Dara, aktuální letošní vítězka, k tomu Taylor Swift. A přihodíme do třetice zpátečku diskoteka. Diskotek People od Molela. Pár vteřin zbývá do půl, Peťa se zprávami je tu.
1: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: Jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Pěkné odpoledne. Bohunická nemocnice hlásí kritický nedostatek krve krevní skupiny 0 RH negativní. Na oddělení popálenin přitom leží pacient, který akutně potřebuje transfuzní přípravky právě této krevní skupiny. Jeho zdravotní stav je komplikovaný. Pokud jste tedy dárci krevní skupiny 0 RH negativní, splňujete podmínky pro darování a uplynula potřebná doba od vašeho posledního odběru, nemocnice prosí o objednání k odběru v co nejbližším termínu. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Podle nákladů z roku 2023 byly dopady nemoci, kterou trpí přes milion Čechů, vyčísleny na 120 miliard korun. Odborná společnost spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví do roku 2035 plán, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Americký prezident Donald Trump zítra nebude přihlížet prvnímu zápasu mistrovství světa ve fotbalu na území Spojených států, ve kterém se hostitelská země utká s Paraguají. Oficiální americkou delegaci místo šéfa Bílého domu v Los Angeles povede ministr zahraničí Marco Rubio. České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom dnešní los v Šenčenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září hraje. Titul obhajují Italky.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
3: A komplikace v Brně kvůli nehodě, která se stala v ulici Poříčí na křižovatce s Heršpickou. Očekávejte tam omezení v provozu. Dávejte si pozor taky v Protivanově, v Boskovické ulici, kde bourala dvě osobní auta. Dálnice D1 a porouchaný náklaďák aktuálně ve směru od Brna na Prahu 192. kilometr. Na dálnici D1 taky ve směru na Brno 187,5. je v pravém pruhu porouchané nákladní auto a přerušovaná kolona se tvoří od Ostrovačic. Teď to vypadá spíš nárazově, teď by to mělo jet, ale je tam stále to porouchané nákladní auto na 187,5 ve směru na Brno. A ještě tu máme hlášené dvě komplikace. Jedna je na D52 u sjezdu na Modřice, 7 km směrem od Pohořelic na Brno. Tady se při dobrždění do kolony srazilo osobní auto s nákladním. Zdržení u sjezdu na Modřice na 7 km směrem od Pohořelic na Brno. A ještě tu máme hlášenou jednu nehodu, kvůli které se ale kolona netvoří. Je to v Brně ve Sportovní ulici za nájezdem z Porgesově směrem z centra. Tady se střetlo osobní auto s nákladním, ale mělo by to tam jít celkem dobře. Pokud byste měli cokoliv dalšího, přihoďte na naši dopravní linku, případně do apky Free Rádia.
1: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
3: No, sem tam se asi nějaký deštík objevit může, i když meteorologové předpokládají převážně oblačno, polojasno, místy může být i zataženo, ale teď před chvilkou, před půl hodinou byla docela vydatná přeháňka, tak uvidíme, jestli je to všechno dneska pro dnešek vypršeno a po zbytek dne už tedy bude nás provázet spíš sluníčko. Teploty se aktuálně drží kolem 17 stupňů, dneska by mělo být takhle chladněji i zítra, maxima do 18 stupňů, zítra bude taky více zatažené oblohy. Na víkend ale potom vyskočí teploty i ke 22, 23 stupňům. V tu sobotu by to mělo být tak půl na půl, dopoledne zataženo, odpoledne sluníčko. V neděli si pak slunečné oblohy užijeme ještě o něco víc. A teď připomínáme letošní výherkyni Eurovize, Eurovision Contest Song. Je tu Dara a její Bangaranga, naše oblíbená.

0: rádiu. Burza práce.
1: A máme tu pro vás samozřejmě i nabídky toho, kde jste možná k mání. Co takhle pozice účetní anebo ostraha?
0: Free job.
1: Účetní na kompletní agendu spojenou se zpracováním mest, zapojení do interních auditů a zlepšování procesu. Požadavky ekonomické vzdělání, alespoň 3 roky zkušeností v oblasti mest, angličtina na úrovni minimálně B2, práce v Microsoft Office, zkušenost se SAPem je výhodou. Co nabízí plný nebo zkrácený úvazek, plat 70 000 korun měsíčně, flexibilní pracovní dobu, možnost práce z domu po zkušební době a 5 týdnů dovolené, další benefity k tomu. Pokud by vás zajímalo víc, mrkněte na web freeradio.cz/burza. Za práce.
0: Free job.
1: A hledá se taky ostraha na práci na vrátnici, recepce, evidence příchodu a odchodu, předávání klíčku, pochůzková a kontrolní činnost, práce na denní nebo noční směny podle rozpisu. Požadavky, spolehlivost a chuť pracovat v týmu, trestní bezúhonnost, základní znalost práce s počítačem, práce je vhodná i bez předchozích zkušeností, vše vás na místě naučí. Nabízí plný i zkrácený úvazek, hlavní pracovní poměr je na 80 hodin na měsíc, po dohodě to může být až 120 hodin. Hodinová mzda od 143 korun plus příplatky a bonusy za výkon. Náborový bonus 12 000 korun, 4 týdny dovolené, zaškolení a příspěvek na stravování. Více info na našem webu freeradio.cz/burza práce.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
7: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
6: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
7: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Milé Česko, KFC vás zve. Objedná.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio, novinky v kinech. A teď už vám v kino novinkách představím dobrodružný komiksový akčňák Vládci vesmíru. Když bylo princi Adamovi 10 let, ztroskotala jeho vesmírná loď na zemi, kde začal žít odloučen od svého magického meče síly. Po téměř 20 letech svůj meč konečně najde. Magická zbraň ho okamžitě přenese zpět hluboko do vesmíru na domovskou planetu Eternia. Ta je však zdevastovaná a pod nadvládou ďábelského Skeletora. Adam musí odhalit tajemství své minulosti, spojit síly a přijmout svůj osud, aby zachránil svou rodinu i celý svět. Kdo je milovník komiksů a akčních hrdinů, tak by neměl chybět na novém filmu Vládci vesmíru.
1: Miluje

0: tobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pětikilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Zpátečka Fríčka. Zpátečka Fríčka.

0: Za námi je zpátečková Molala, diskotek People, lehce před 14. hodinou. No a já mám radost, že dnešní jazykolam vás zaujal minimálně, co tady píše teďka aktuálně Michal Bajkeros, taková naše známá firma z Líšně. Dnešní jazykolam jsem dal 5x, nebylo to dneska tak těžké, jak jindy. No tak jsem ráda, Michale, že ti to takhle hezky sedlo a kdybyste, přátelé, taky chtěli procvičovat a baví vás jazykolami, tak rozhodně poslouchejte po 13. hodině, protože si myslím, že to má smysl pro nás všechny. Pomáhá to rozmluvit, pomáhá to právě s těmi různými přeřeky i s tím soustředěním. A dnešní jazykolam pro ty, kteří třeba se naladili až teď, tak to bylo šuškali ještěrky na štěrku. Tak zkoušejte, 13.57.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvíli tady máme už Deora, MKS, můj BN, přidáme Say My Name. Novinková spolupráce Arash a Hedegaard a k tomu taky Gimme, Gimme, Gimme. Tentokrát v podání Vanguard tenhle známý hit Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. 13 hodin 58 minut.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci První letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zelném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.
0: První tipy, co zažít, prožít Brno, tak to máme za sebou, další před námi, kultura a divadlo, a za chvilku budeme v tipech pokračovat.
4: Free Radio, kam vyrazit?
5: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Listování, jak se stát diktátorem, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Drama Mareša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Taneční představení Čo keby, nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
4: Free Radio 107 FM.

0: David Guetta na Free Radio, tohle je Family a víkend a hlavně i vlastně dnešní den bude v Brně rozhodně zajímavý, protože se třeba ode dneška chystá zajímavý festival Freshmaneš, festival mladého cirkusu, kde můžete obdivovat umění a to cirkusáků nejenom z Česka, z Brna, ale taky z blízkého okolí a dokonce si nějaký kousky budete moct i vyzkoušet. Teď o víkendu se chystá taky Vítačka a to dokonce třetí lední medvědice tady u nás v Zoo Brno a vy můžete být u toho. Mrkneme společně taky na den otevřených dveří větrných elektráren a větrných mlýnů, tak kde konkrétně se na vás těší teď o víkendu, prozradím už za chvilku. Po 14. začínají typy kam vyrazit, doplníme to skvělou muzikou, bude tady třeba australské trio Pnau, The Warning a Tu Corazon, přidáme DJ Matrix, Sara Perketiamo a nebo třeba Florence and the Machine. Pojďme na to a za chvilku naplánujeme super dny v Brně i okolí.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Freshmanéž, festival mladého cirkusu, který od dneška až do soboty pro vás přináší velmi zajímavá artistická představení. Zároveň i možnost se nějaký takovýhle artistický kousky naučit. Festival mladého cirkusu přiváží do Brna nejenom artisty a umělce z celé České republiky, ale taky třeba ze Slovenska, z Německa anebo Rakouska. Už po 12. se sejdou v Kohoutovicích, konkrétně v lužaneckém pracovišti Legato v ulici Stamicova. No a právě v tomhle sídle cirkusu Legrando budou společně ukazovat, co umí, a určitě budou rádi, když dorazíte. Zároveň dneska to vypukne a v 16.30 to začíná právě zahradou cirkusu Legrando, což je odpoledne právě určené pro rodinu. To znamená, že si tam užijete různý zajímavý cirkusový disciplíny, něco vyzkoušíte, bude tam i zóna pro nejmenší a prostě taková pohodová atmoška. Na to potom navážou i právě další vystoupení, které budou pokračovat nejenom dnes večer, ale taky v pátek a v sobotu. Tak mrkněte na to, přátelé, Freshmanéž, festival mladého cirkusu a něco jedinečného, co můžete vidět právě jenom následující 3 dny v Brně v Kohoutovicích.

0: ABBA v trošku jiném podání, tohle je Vanguard a Gimme, Gimme, Gimme a Man. 14 hodin a 30 minut, co nás čeká dál, za chvilku Believe Shooting Stars. Těšit se můžete taky na Mikulase Josefa. A jeho hit, který se jmenuje asi 10krát La, la, la, la, la, la, la, bude i Superstar. A takhle parádně uzavřeme další půlhodinku. Do té doby vás čekají další tipy, co byste mohli podniknout v Brně i okolí. Do té doby ale stihneme taky ještě zprávy od Peti, mrknem na dopravu a na počasí.
1: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
2: Hezké odpoledne. Děti a studenti dnes v brněnském Vida Science centru ukázali vynálezy, na kterých v uplynulých měsících pracovali v pilotním ročníku mezinárodního vzdělávacího programu My Machine. K vidění tak byl například robot, který dováží jídlo v jídelně ke stolu, nebo kšiltovka měnící barvu. Češi patří k lídrům v online nakupování v Evropě. Podle nejnovějších dat marketingových agentur si na internetu častěji než v předchozích letech objednáváme potraviny, oblečení nebo elektroniku. Výrazně se změnil i způsob, jak nakupujeme. Z počítačů a notebooků jsme se přesunuli na mobilní telefony. K pravidelným online nákupům je podle agentur využívá až 70% z nás. 66-letá žena z amerického Michiganu si koupila loterijní tiket. Když ho po vylosování vložila do skeneru, stroj jí oznámil, ať se obrátí na kancelář loterie. Žena si myslela, že přístroj nefunguje, ve skutečnosti se však právě stala milionářkou. Za los zaplatila v přepočtu 105 korun, za peníze si plánuje koupit dům, auto a loď. Začíná fotbalové mistrovství světa 2026. Po večerním zahajovacím zápasu Mexika s Jihoafrickou republikou se představí i Češi. Zítra brzy ráno vyzve národní tým ve svém prvním utkání Jižní Koreu.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: V Brně stále nehoda, a to na křižovatce Poříčí a Heršpická. Střetlo se osobní auto s nákladním, očekávejte tam omezení v dopravě ještě zhruba půl hodiny. Poříčí na křižovatce s Heršpickou, tady je nehoda, stejně tak v Protivanově v Boskovické ulici. Opatrní buďte taky na dálnici D1. Pokud frčíte ve směru z Brna na Vyškov, tak 206. a půltý i tady je nehoda a zdržení. A ve směru na Prahu 192. kilometr, tady se střetlo osobní auto s nákladním, kolona má zhruba kolem 2 kilometrů. A ještě jedna komplikace, ta je za silovkou směrem na Moravské Bránice, kde osobní auto vjelo do příkopu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Jak bude? No, dneska v průběhu celého odpoledne to vypadá, že sem tam něco sprchne, pak zase bude svítit sluníčko, pak zase sprchne a tak nějak různě se to bude střídat. Následující sice hodinu to vypadá, že v Brně pršet nebude, ale něco na nás ze západu jde a asi nás to i trefí. Uvidíme, jestli se to ještě po cestě nějakým způsobem nerozplyne. Každopádně v průběhu odpoledne podvečera ještě s přeháňkami počítejte. Teď kolem 21 stupňů, k tomu převážně polojasná oblačná obloha. Zítra by to mělo být podobné. Aspoň co se týče těch teplot, bude kolem 18-19 stupňů a dopoledne by mělo být ještě polojasno, postupně se ale bude zatahovat. V sobotu potom očekávejte po ránu déšť a přes den pak převážně dopoledne zataženo, odpoledne se vyčasí a bude i slunečná obloha, v neděli více slunečných chvil a hlavně teplotně na víkend určitě se oteplí, mělo by být přátelé i kolem 23 stupňů. Tohle je Rehab, Mufasa, Hype Man, Runny, Believe, Shooting Stars. A co o tom báječným víkendu, který nás čeká podniknout, co takhle přivítat novou lední medvědici u nás v Brně? No, za chvilku řeknu víc.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.
2: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Rádiu. Kam vyrazit?
1: A pozor, přátelé, tohle bude významný den. Tuhle sobotu 13. června Zoo Brno přivítá další lední medvědici. Je to lední medvědice z Dánska a oslavíme tak rozšíření výběhu ledních medvědů. Je to krásný, přátelé. Myslím si, že je to takový největší tahoun té Zoo Brno, nebo já osobně mám jako medvědy hodně ráda, lední obzvlášť, takže pokud byste chtěli být u toho slavnostního vítání, stříhání pásky za účasti významných hostů, tak to začíná v sobotu v 10 hodin dopoledne, na to naváže potom autogramiáda a týmu hokejové Komety Brno na náměstí vedle expozice pro Tigry, takže i hokejisty tam budete mít. No a po celý den se tak jako průběžně budou pohybovat maskoti právě HC Kometa Brno, bude tam street party, malování na obličej, chillout zóna, mikroskopovací stanoviště, těšit se můžete taky na stanoviště Gladiator Race. Tohle všechno bude pro vás připravené v rámci právě sobotního programu v Zoo Brno, k tomu i speciální komentovaná krmení a setkání u jednotlivých zvířátek, ať už liška polární, následovat bude právě medvěd lední Boreas a pelikán a velbloud a opět medvěd lední a sop a bizon a safari a vlk a surikata. A tihle všichni budou čekat u svých výběhů tak, aby se vám představili. Takže přátelé, chcete být u toho? Dorazte. Už tuhle sobotu od 9 do 18 program speciálně v Zoo Brno příjezd lední medvědice.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
4: Jelibo DJ Bobo. Nebo co bys řekl na Paffendorf?
2: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i pouskám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
16: Tabary,

byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A tento víkend bude taky Mezinárodní den větru a s tím spojený den otevřených dveří, větrných elektráren a větrných mlýnů. Můžete se tak podívat po celé České republice hned na několik právě takových větrných elektráren a historických mlýnů. K tomu doprovodný program. Budou tam samozřejmě prohlídky, setkání s odborníky, historický kontext, k tomu skákací hrad a atrakce pro nejmenší, ano i doprovodný program, aby si to užili děti. Taky třeba ukázky elektromobilu, virtuální realita nebo prezentace hasičské techniky. Zajímavosti o klimatu, energetické srozumitelnou formou a to všechno pro širokou veřejnost, vstup je gratis. Konkrétně, jaké takové větrné elektrárny a větrné mlýny budou otevřené, tak co se týče Jihomoravského kraje, tak třeba Břežany, otevřené mlýny, potom těch bude možná ještě o něco víc, Klobouky u Brna, Starý Poddvorov, větrný mlýn v Třebíči a spousta dalších. Takže přátelé, nakoukněte na nějaký zajímavý mlýn, který by se vám třeba líbil, ať už větrný mlýn nebo větrná elektrárna, kde byste chtěli vědět nějaký další zajímavosti. No a věřte, že k tomu bude i spousta doprovodného programu, který si užijete i s těmi nejmenšími. Takže v sobotu od 10 do 16 hodin den otevřených dveří větrných elektráren a větrných mlýnů. Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free.

0: byla hitovka z roku 2003, Jamelia a její Superstar. Všichni jsme to znali, všichni jsme si to zpívali a věřím, že jste si to dneska zopákli ve 14 hodin 58 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Mě nečekej, Verona se pro vás chystá, bude taky novinka od Flow, jejich Liquid. A po R&Bčku i zpátečka. JD tentokrát z roku 98 a Plastic Dreams, tak i tohle si společně užijeme po 15. hodině s Free Radiem.
2: Free Radio 107 FM.

0: 3 dozněly na Free Radio, tohle je Constellations po 15. hodině. Dneska při čtvrtku 11. června slaví svátek Bruno, tak Brunům přejeme všechno nejlepší, samozřejmě i vám, kteří máte dneska narozky. No a my se společně mrkneme za jedním frajerem. Bude to brazilský lékař, který se rozhodl dělat něco nad rámec svých lékařských povinností, spíš aby lépe komunikoval se svými pacienty, kteří mají třeba nějaké omezení. Za chvilku k tomu řeknu víc, přijdeme to hrozně milý a takový inspirativní, případně pro další lékaře, lékařky nebo i možná v jakýmkoliv oboru. Po 15. bude Likid, máme tady připravenou R&B novinku, taky Supposed to Be, bude Prisoner a možná bude taky bankovka, tak poslouchejte pozorně, kdo vychytá signál, může s námi soutěžit o 5000 korun.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: let me go. Frajer nebo loser?
1: Dneska tu pro vás mám frajera z Brazílie. Myslím si, že kromě toho, že potřebujeme u lékařek, aby byli samozřejmě odborníci, věděli, co mají dělat, tak nějaká empatie a snaha udělat nám to všechno hezký a lepší, tak se taky velmi cení. Možná pomalu ještě víc. No a brazilský lékař je toho důkazem. Lucas Cardim přišel s jednoduchým, ale účinným řešením pro pacienty, kteří mají potíže se čtením. Místo složitých písemných instrukcí používá ručně kreslené symboly a obrázky, které pacientům ukazují, kdy a jak léky správně užívat. Tenhle přístup pomáhá snižovat riziko chyb v léčbě, zlepšuje dodržování léčebného režimu a ukazuje, že kvalitní zdravotní péče nemusí být vždycky založená jenom na moderních technologiích, ale také na kreativitě a právě empatii zdravotníků. Takže ručně kreslené recepty, musím říct, že to vypadá fakt jako moc hezky. Má tam vždycky jako krok toho, jestli je to přes den nějaký lék, co si k tomu dávat, tak je tam nějaký třeba horký hrneček, v jaký čas, v jaký množství, tak to tam je jako vyznačený počtem tablet a celý je to prostě takový jako srozumitelný. Možná, že někteří lékaři, kteří nám, teď už je to samozřejmě přes počítač, ale dřív, když se to psalo rukou a moc jsme nevěděli, co tam vlastně je napsaný, tak kdybychom tam měli nějaký kresbičky, nějaký obrázky, tak bychom to možná ocenili taky. Tak tohle je brazilský lékař, který se rozhodl to dělat svým pacientům lepší, těm, kteří prostě neumí číst, tak aby věděli, co a jak mají jakou medikaci užívat. No a vidíte to. Je to jednoduchý, stačí možná jenom malinko víc se zamyslet a udělat to prostě pěkný ostatním. Takže tohle je dnešní frajer. Na

0: Laguna Rock, Party Rock Anthem.
1: Zpátečka Fine Rádia. Zpátečka

0: JD a Plastic Dream z roku 98, zpátečka lehce před půl, co nás čeká dál, třeba Mezzoroto. Alessandra Amorosovi střídají taky Mirami a For You. A po téhle pohodě taky novinka Ghost Town. O to se postará holandský DJ Rehab. 15 hodin 28 minut k tomu na Free Radio Doprava a počasí za minutku.
1: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
2: Víte, jak nejrychleji z Kněníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Komplikace hlavně kvůli odpolední špičce, samozřejmě provoz v Brně houstne, a to především okolí centra, ať už projíždíte Kolištěm, Dornichem, Poříčím, Zvonařskou, Gajdošovou, aktuálně i Sokolovou v rámci Bohunic, Jedovnická, Žarošická, na těchto místech tradičně zdržení teď touhle dobou zhruba kolem 5 minut. Po pojížděčka taky na dálnici D1, kde jsou komplikace směrem na Prahu, 192. Tady se střetlo osobní auto s nákladním, kolona se tvoří od 201. kilometru ve směru na Prahu. Kvůli nehodě na 192. Opatrní buďte i z Brna na Vyškov, 206.5. tam je taky stále hlášená nehoda a zdržení. Za silovkami směrem na Moravské Bránice bouralo auto do příkopu, i tady je omezení v provozu. No a taky na výjezdu z Kuřimi před odbočkou na hlavní tax na Svitavy. I tady je nehoda, počítejte tam se silným provozem a se zdržením. Kdyby cokoliv dalšího, určitě dejte vědět.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Tak teď nám sice v Brně neprší, ale pozor, teď se dívám na radar a následující asi půl hodinku, no něco přes Brno přejde, uvidíme v jaké intenzitě, ale něco se na Brno ze západu valí, takže přeháňky zřejmě ještě v průběhu odpoledne večera, očekávejte je, s tím, že teď je ale hezky, zatím polojasno, oblačnost kolem 20 stupňů. Zítra by to mělo být podobné, dopoledne polojasno, postupně se bude zatahovat, teplotně by mělo být jako dnes zhruba kolem těch 18-19 stupňů. Jak dál o víkendu? Potom očekávejte proměnlivou oblačnost, ještě se sobotními ranními přeháňkami, po zbytek obou dnů spíš slunečné nebo polojasné počasí s teplotami kolem 23 stupňů.

0: Minelli, Bus Station.
1: Hauzová Minelli a jejich Bus Station, tak všechny zdravíme nejenom do autobusu, do trolejbusu, do šalin, ať už tyhle dopravní prostředky řídíte anebo se vezete. Pojďme se podívat i na dnešní moudro.
0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: O tom, že takový každodenní šlofíček odpolední může udělat dobře našemu tělu, tak o tom jste určitě slyšeli, ale věděli jste, že to docela překvapivě pozitivně pomáhá našemu mozku a dokonce nám to prodlužuje život? Studie naznačuje, že lidé, kteří si dopřávají krátký odpočinek během dne, můžou mít lepší kognitivní funkce, které v sobě zahrnují vnímání okolního světa, učení, myslení a jednání a větší objem mozku. Což odpovídá zpomalení stárnutí mozku, a to přibližně o 3 až 6,5 roku. Důležitá je však délka spánku, ideální je 10 až 30 minut. Delší zdřímnutí může naopak vést k ospalosti a snížené pozornosti, a to si myslím, že taky všichni dobře známe. Jak se říká, dal bych si 20, tak když to člověk přepálí a najednou spí hodinu, tak ho to během dne určitě docela jako rozseká. Takže přátelé, šlofíček rozhodně ano, nejenom na mozek, ale vidíte, ještě si prodloužíte životnost svého mozku, tak až příště si třeba o víkendu lehnete po obídku a někdo vás bude nutit do umývání nádobí, tak řekněte počkej 20, pak se do toho pustím.
0: Našli se další prachy. Hledá se majitel.
2: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
2: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti vrátíme.
2: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
10: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
11: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
12: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
13: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
14: Žádný pozlátko, prostě gym.
9: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days.
15: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.
2: Free Radio 107

0: jdeme, přátelé, soutěžit. Máme tu pro vás 5000 korun bankovka ve hře. Pokud byste chtěli se zařadit do soutěžení, stačí se dovolat na číslo 790 107 107 a společně hádat šestimístné sériové číslo. Jaké je to zleva doprava, pokud se vám to podaří říct všech šest čísel, jak jdu pěkně po sobě a já na ně teďka koukám a vždycky hrozně držím palce, aby se vám to zadařilo. Tak pokud se to zadaří, tak samozřejmě od nás máte 5 litr v kapse. Já myslím, že to je krásná odměna, kterou získá jenom ten nebo ta, kdo je opravdu pozorný a poslouchá. Co jsem se dívala, tak kolegové tady dopoledne, Peťa s Romanem, tak měli Tomáše, který uhádnul druhý číslo. No, Tomáš má našlapnuto, přátelé, určitě se do toho ale můžete zapojit i vy. I kdybyste náhodou neslyšeli první dvě čísla, která už jsou venku, tak i tak to můžete zkusit své štěstí. Budu vám moc držet palce, stačí vychytat signál a volat 790 107 107. Tak kdo chce, soutěží, volá.
1: Ztracená bankovka Free Radia. Pátráme od rána do večera. Na 100...

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: Takhle zní novinka Free Radia od Rehaba. Je to Ghost Town v 15 hodin a 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A venku zase prší, prší, jen se leje. A k tomu se určitě hodí i novinka od DJ Fishera Rain, která dokonce teď vládne naší hitparádě. 107 Frička je na prvním místě. Dáme si taky australské trio Pnau v novince Crush a přidáme It's Me. Čtyři minutky zbývají do 16. hodiny. Výběr muziky vyladěný a věřím, že si to budete užívat i nadále s námi s Free Rádiem.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Free Radio 107 FM.

0: 16. hodině v Brně, prší, jen se leje, tak si to trošku, chce se mi říct, tak jako obveselíme další muzikou. Novinka Pnau a Crush, bude tady Offenbach a Minely, k tomu taky zremixovaná hitovka. No a věřím, že to zvládáte i v tom dešti, i když na silnicích to bývá vždycky trošku krušnější, tak opatrně, možná se můžou i tvořit delší kolony, tak pozor na to. Na dopravu se samozřejmě taky společně podíváme, mrkneme i na zajímavosti z Brna, tak určitě zůstaňte tady. Chystá se třeba tajemství brněnských zahrad, něco, co bude teď víkendová záležitost, tak i to bude téma po 16. na Free Radio.
1: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

0: hudební covery a remixy. Covery a remixy na Free Radio.
1: Tohle byla houseová minilej společně se Sick of the Boy a společně v hitu Think About You. Co to pro vás mám dál? Teď pro vás mám legendu Snapíky, alias Snap. Německá eurodanceová skupina, jejíž zpěváci byli obvykle Američané a jejimi zakladateli byli němečtí producenti. Vznikla ve Frankfurtu už v 80. na konci 80. let minulého století. Já myslím, že úplně nejznámější písnička, ať je to The Power nebo Rhythm is a Dancer. Prostě Snap to byla legenda, v 90. to frčilo určitě úplně všude a myslím si, že to máme rádi doteď. Tak jsem si říkala, že vytáhneme takovýhle retro kousek a dáme si ho v novější, nadupanější verzi. Je to Snap Rhythm is a Dancer, tentokrát v podání od Blackster a Future Rave Steve'a, takže doufám, že tohle bude něco, co vám pořádně nadupe vaše odpoledne a dodá energii.

můžeš to cítit i ve vzduchu, tuhle energii. It's a passion, a rhythm is a dancer a snap na Free Radio, tentokrát v raveové, remixové, tanečnější verzi. Tak doufám, že i tohle vás chytlo, přátelé, je tu pro vás připravená taky novinka. Jmenuje se It's Me, doplníme LMFAO anebo Armin van Burenem.

0: kam vyrazit.
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Listování, jak se stát diktátorem, nabízí divadlo Redota ve 20.30. Drama Mariša uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Taneční představení Čo keby, nabízí Industra v areálu Nové zbrojovky v 19.30.
2: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. Piano, questa musica.

0: Další taneční zpátečka za námi, tohle je Karolína Márquez a její diskomení. 16 hodin 28 minut, za chvilku mrkneme, jak to vypadá v odpolední špičce v Brně, no nic moc, to je jasný, ale konkrétně se na to vrhneme za chvíli, no a po půl si zlepšíme náladu třeba s Eňou. Cyril Remix, tentokrát hitovka Only Time, bude taky Robin Schulz, All We Got. Takový hit, který překypuje spousta veselostí a taky pozitivní náladou energií. K tomu novinka Zokaria. Minutka zbývá do půl páté na Free Radio Doprava počasí.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Aktuální komplikace v dopravě na příjezdu do Brna z Pohořelic před nájezdem na dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním. Kolona má zhruba kolem 2 kilometrů. Na příjezdu do Brna z Pohořelic před nájezdem na dálnici D1. Na dálnici D1 před Rohlenkou na 207. od Brna na Vyškov. I tady je nehoda, vyšetřuje ji policie. I tady je zdržení na vjezdu s Kuřimi před odbočkou na hlavní tah na Svitavy. Došlo taky k nehodě a i tady počítejte se zdržením. Co se týče aktuálního provozu v Brně, tak samozřejmě je husto teď kolem půl paté, se s tím hod musí počítat. Možná je o něco hustěji, než bývává. Teď, když se na to dívám, tak Poříčí, Zvonařskou a kompletně okolím Koliště a taky Křenovou se táhnou dlouhé kolony. Někde je to dokonce i víc jak 5 minut. Křenová aktuálně dokonce i kolem 10 minut. Gajdošová, to platí taky pro Jedovnickou, Žarošickou, Hněvkovského, Jihlavská, Sokolova v Bohunicích. Na těchto hlavních tazích očekávejte zdržení opravdu minimálně kolem těch 5 minut. K tomu se přidávají tady komplikace i s nehodou, která se stala na dálnici D1, a to jak ve směru na Prahu, tak po pojíždění i v opačném směru, pokud jedete do Brna, tak se táhnou dlouhé kolony a to v podstatě už skoro od Velké Bíteše se to tak nějak jako vleče a je to opravdu dlouhé, dlouhé až do Brna, na některých místech v úsecích je po pojíždění, píšete i více jak půl hodiny. Co se týče teď dálnice D2, i tady je zdržení ve směru do Brna od 3. kilometru a Vídeňska, i tady to přátelé vázne a počítejte s kolonami zhruba kolem 5 minut.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Tak jedna přeháňka je za námi, vypadá to ale, že to ještě dneska není konec, ještě v průběhu odpoledne večera se do Brna něco dovalí, teď ze západu koukám, že frčí docela velká fronta, ale ta dorazí až někdy kolem 18. možná 19. hodiny, no takže pršet bude, na to se přátelé připravte, samozřejmě díky dešti se taky ochladilo, teď kolem 16-17 stupňů. Zítra to sice už bude bez deště, ale počítejte s tím, že bude podobně teplotně do těch 20 stupňů, nejprve polojasno, přes den pak zataženo na víkend, ale meteorologové slibují i kolem 22 stupňů, s tím, že v sobota dopoledne může být ještě propršená, pak už bude sluníčko.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

Blíží se, přátelé, víkend, který bude opravdu zábavný a zároveň poznáte všechny brněnské zahrady. Tajemství brněnských zahrad, tak se jmenuje akce, kde budete moct prozkoumat zelené plíce Brna, tak jak je neznáte, se spoustou doprovodného programu. Právě tento víkend 13. 14. června se otevírají brány míst, která běžně zůstávají skrytá za vysokými zdmi a ploty. Do tohle programu se zapojili snad úplně všechny zahrady, ať už Villa Tugendhat, Arnoldova, Villa Vital, zahrada pěti elementů, komunitní zahrada Bíblova, Židenice, taky na Kraví hoře, Moravanská, Lipka má spoustu zahrádek a otevřená zahrada a jejich víc a víc, přátelé, budete moct vyrazit opravdu na tyhle zahrádky a nejenom si je prohlédnout, ale bude k tomu taky spousta komentovaných prohlídek, zážitků pro děti i dospělé, třeba malování na obličej, pečení ve venkovní peci, opékání špekáčků nebo výroba domečku pro hmyz. Bude tam i bylinkový svět, samozběr bylinek, květinové dílny a výměna semínek či sazenic. A odměna pro poutníky, na ty, kteří poskládají příběh v mapě, čeká v cíli malý dárkový balíček. Tak přátelé, toto je pro vás nachystané na tento víkend. Myslím si, že to stojí za to nakouknout aspoň do pár zahrad, které jsou, jak zaznělo, třeba i běžně zavřené, nebo nemají rozhodně takhle pestrý program, který pro vás chystají na tento víkend. Tajemství brněnských zahrad, tak do nich nakoukněte.

Becky Hill a Jason Status. Becky.

0: Freebox Free Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Moravské zemské muzeum vás srdečně zve na akci první letní den s Megalodonem, největším predátorem moravských třetihor, které se koná 21. června v Dietrichštejnském paláci na Zeleném trhu 8. Od 10. do 17. hodiny máme připravený bohatý naučný i zábavný program. Buďte mezi prvními, kteří uvidí nový model žraločích čelistí v paleontologické expozici Zaniklý život na Moravě. Součástí programu je i vytvoření žraloka Megalodona samotnými návštěvníky na nádvoří Dietrichštejnského paláce ve 14 hodin. Akce se koná v rámci projektu Cesta časem na Rakousko-Moravském pomezí, podpořeném z programu Interreg Rakousko-Česko.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Prý rádio 107 FM. Právě teď tě hrajeme.

Přátelé, víte, jakou máte krevní skupinu a jestli je to skupina 0 a k tomu minus, tak můžete docela dost zásadně teď aktuálně pomáhat. Právě kritický nedostatek krevní skupiny 0 minus trápí fakultní nemocnici v brněnských Bohunicích. Tuhle totiž transfuzi akutně potřebuje pacient z oddělení popálenin. Zdravotníci se tak rozhodli prosit takhle i přes média, pokud to půjde a pokud jste tedy dárce, který může darovat, má tu nulu minus, tak se obraťte prosím na transfuzní a tkáňové oddělení fakultní nemocnice Brno. Budou štěstím ve sebe a vy, přátelé, budete pomáhat. A co je víc, přátelé? Já myslím, že nic. Tak mrkněte na web fnbrno.cz, tam najdete veškeré info a kontakt a nula minus, ta se teď hledá. Miluješ naše hit?

0: ty po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio 107 FM. 107 FM. 5 feet to be exact.

0: Ztracená bankovka Free Radia. Volej právě teď. 790 107 107.
1: Novinková Zokaria v 16 hodin 56 minut na Free Radio.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Je to tak, přátelé, jdeme rozdávat 5000 korun a když říkám jdeme, tak to nejsem jenom já a Free Radio, ale už i já, Free Radio a Lukáš Bartl, ahoj.
3: Jsme tady na vás dva, heč, krásné odpoledne, přátelé.
1: Takže když teď zavoláte na číslo 790 107 107, tak takhle ve třech společně budeme hádat to do šestimístné sériové číslo, které je na bankovce. Kdo poslouchá a sleduje dění kolem bankovky, tak ví, že dneska, pozor, padlo už druhé číslo. A vždycky to byl Tomáš, tak zatím Tomáš má teda jako našlápnuto na to, že by mohl mít svých 5000 korun v kapse, ale to, přátelé, nic neznamená. Vy se do toho můžete kdykoliv do toho soutěžení pustit a s námi hádat jednoduše. Prostě zkusíte typovat, jaký ty čísla jsou. No a pokud jste slyšeli dneska Tomáše, tak to máte velkou výhodu a můžete hádat dokonce už třetí ze šesti. Tak máte nějaký svůj tip, nějaký své oblíbený číslo a hlavně 5000 korun, no, kdo by to nechtěl jen tak?
3: To jsem chtěl právě dodat, jako přece jenom jde tady o love. Jde tady o love.
1: O všechno.
3: A to je prostě v podstatě všechno. Takže řekla jsi to správně, ti, co jakoby poslouchají třeba v práci, pak ještě v autě, pak ještě doma, tak ta šance se zvyšuje díky tomu, že slyší ty čísla a mají ten přehled a potom třeba nezavolají a netrefí tu pozici, která už je obsazená. Takže já vřele doporučuju, jako nic nenutím, ale když jde o love, tak bych si to pustil taky.
1: Takže číslo 790 107 107, i vy můžete zkusit své štěstí. No a po 17. hodině si s Lukinem budete užívat co? No, poslední freebox tohle týdne, takže to bude nabitý.
0: Ztracená bankovka Free Radia.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
0: Free Radio 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Krásné odpoledne, dámy a pánové, nemohl jsem si přát asi lepší začátek dnešního Freeboxu, než právě s touhle skladbou Sigma a taky novinka Need You Now. Profesor Green do toho, já myslím, že nádhera. U mikrofonu zdraví Lukáš Bartl v pravidelném čase, 5 minutek po páté, jak jsem včera slíbil, 5:05 a jsem opět zpět. Doufám, že máte super den, přehaňky už by tak nějak měly být za námi asi, snad doufejme, teď už asi polojasno, sluníčko, roztrhávání oblačnosti a počasí by se mělo měnit k lepšímu. Ve Freeboxu tady to bude dneska pořádná jízda. Já doufám, že navážeme na celý ten týden, protože už od pondělí i během úterka i včerejší Freebox musím říct, že byla hrozně cítit ta nálada těch lidí, nálada těch posluchačů, nálada toho, co vás napadalo, jak jste diktovali, jak jste vybírali, jak jste zněli na telefonech a tak dále. A já bych dneska tím Freeboxem, tím vlastně posledním Freeboxem tento týden nechtěl tu linku pokazit a naopak udělat takový jakoby trošičku jako zlatý hřeb nebo takový prostě jako pík celého toho týdne a nejlepší nakonec, takže poslední Freebox, aby jsme si fakt jako dali úplně naplno. Cokoliv, co vás napadne, kdokoliv, kdo vás napadne, tak posílejte muziku pro kohokoliv, komu chcete dneska udělat super odpoledne, dobrou náladu, anebo jenom tak zadarmiko vykouzit úsměv na tváři. Proto jsme tady a proto od 17. do 20. můžete i vy ovládat celé vysílání Free Radia a zasahovat svojí vlastní muzikou a svým vlastním nápadem do našeho éteru. Na startu tedy na zahřátí Alok, Faithless, Sam Harper, dáme skladbu Club Bizarre, na to naváže Zoologická zahrada, zkráceně zoo anglicky, od kolumbijské krásky Shakiry a takhle nějak by mohl vypadat začátek Freeboxu. Zbytek už je čistě na vás. Vybírejte, volejte, pište 790 107 107, studio@freeradio.cz, aplikace a sociální sítě k dispozici. Jdeme na to!
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.

0: Sir Majita.
1: A v pátrání opět začalo.
2: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
2: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
2: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
1: Free Radio 107 FM. První v Brně s nejnovějšími hity.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je to tak, přátelé, Freebox na Free Radio, 17. hodina, 17. minutka. Tohle byl Klas se skladbou Want Runway a my se podíváme na další objednávky. Já jsem na startu Freeboxu říkal, že bychom mohli navázat takovým tím krásným elánem, co tady máme během celého týdne, a z toho prvního vzkazu tak jako úplně ten elán nesrší, abych přiznal jako barvu takzvaně. Napsal Pepa a napsal zdár, něco, co mě rozveselí. Pepa. Pepo, tak já to zkusím, nemám tam žádnou indicí. Něco, co mě rozveselí, Pepa. Tak Pepiku, já jsem měl kdysi dávno takovou oblíbenou skladbu a ta u mě funguje XY let po sobě a většinou mě spraví náladu. Tak já to zkusím teďka jakoby aplikovat na tebe, pro Pepika, aby ho rozveselila tahle písnička.
0: Hrajeme podle tebe Freebox. Samba.
1: No. Dobrý, ne, Pepi? Tak snad ano, jdeme na to. Bellini, Samba de Janeiro, 18. minuta, 17. hodina. Freebox na Free Radio. Užívejte poslech.

0: Sambička pro Pepika. Ve Freeboxu doufejme, že to zabralo, přátelé, muzika se připravuje, už se nám tady vaří další specialitky, další hity. Byla otázka času, kdy bude hrát Dara Bangaranga. Ano, rýsuje se nám tady budoucí megahit, je to oblíbená věc už teď, po několika týdnech tady na Free Radio, je to oblíbená věc i ve světě, tím pádem je logické, že se to zkrátka hrávat bude. Zdarec Luke, zdraví Michal Bajkeros Líšeň, chtěl bych zahrát Dara Bangaranga, ten song je fakt skvělej. Bude to pro tebe, pro všechny posluchače, posluchačky, pro mou kamarádku Ivan a speciálně pro všechny sestřičky do všech nemocnic. Díky moc. Takže Michale, posílám muziku a díky za pozdrav.
1: Hrajeme podle tebe. Freebox na Free Radio.

0: Jednička s hvězdičkou, dámy a pánové, Free Radio. Nemohl jsem si jako moderátor dopřát lepší start pořadu. Čtvrteční odpoledne Free Radio 107 FM. V kalendáři už jedenáctka. Pozor na to. 11. červen 2026. Svátek slaví Bruno. Tak to už je jako, to už je velký dneska. Pokud má svátek Bruno, tak samozřejmě zdravíme Bruna a všechny kolegy. Teď přesun na telefonáty. Telefonní linka opět volná. Kdo je tam?
1: Ahoj, Roman.
0: Roman, Romane, ty jsi říkal, přiznal ses mimo éter, že voláš po 8 letech.
1: Po 8 letech, no.
0: Ty bláho, a co jsi dělal, zapadl s sněhem někde v Himalajích, nebo kde jsi byl
1: 8 let? Ne. Pracuju jako lezec vedení vysokého napětí, lezu po stožárech, po těch velkých stožárech.
0: Fakticky, takže... fakt, ty jsi jako jeden z těch lidí, z těch bláznů, co se prostě motají kolem vysokého napětí. Já myslím, že tam 22 až 70 tisíc voltů nebo víc.
1: Já lezu na zvlášť vedení vysokého napětí, tam je 35 tisíc a vejš.
0: Co ti to jako dělá? Prostě jako proč? Já jsem vždycky chtěl s někým mluvit a teď se mě splnil sen, Romane. Nezlob se, že jsem tak jako unešenej z toho, ale
1: povědej,
0: já koukám na ty frajery, koukám na ty dokumenty o té práci, koukám na ty lidi, co to dělají, koukám na ty speciální obleky. Ten člověk prostě sedí třeba v zahraničí, se to dělá z vrtulníku, protože je mnohem nákladnější vypínat některé ty okruhy a prostě dělat to takhle. Tak přiletí, přátelé, vám to popíšu. Magor číslo jedna je jakoby ten pilot té helikoptery nebo toho vrtulníku. Ten přiletí s dalšíma dvouma magory vzadu. To jsou dva frajeři, kteří se zaháknou za to vysoký napětí, který je normálně jako za provozu. To je prostě pod napětím. A oni mají oblek. Díky tomu obleku protíká přes toho frajera 35 tisíc voltů. On tam udělá nějakou práci. Pak se tou tyčí od toho odpojí a musí rychle odsvaknout i tu kontaktní tyč, aby nezvykl oblouk a nezhodilo toto vrtulník. Mezitím ten vrtulník si hlídá listy, aby nenamotal na ty dráty. Pak společně odletí a tohle je práce, prosím vás, co dělají lidi, jo?
1: Tak, Romane, já jsem ještě větší magor, já nemám ten speciální oblek, já lezu přímo po stožáru, po tom vedení nahoru, jakoby po té konstrukci a je třeba půlka stožáru, je zapalá, druhá půlka linky je vypalá, takže já jsem od té elektriky bez jakýhokoliv obleku, mám na sobě jenom speciální postroj, jakoby lezecký, na zajištění proti pádu, ale nemám proti sobě, nebo nemám na sobě žádný oblek, jakoby, který mě chrání od té elektriky, takže občas ta elektrika taky kopne.
0: Jako, ty seš normálně úplně, jako nevím, hele, já jsem se tady ve studiu opotil, jenom jak to povykládám, já mám úplně orosený čelo, prosím tě, musím se zeptat určitě za všechny posluchače, jak je to doma, máš rodinu, máš ženu, máš děti, co na to říkají, nebo nemáš radši rodinu, děti, já nevím, jak to říct.
1: Mám přítelkyni, ta má dcerku, odjíždím teďka vždycky turnusy, 8 dní dělám, 6 dní doma, 8 dní dělám, 6 dní doma.
0: Pane Bože, Romane, rád jsem tě poznal, chlape, klobouk dolů, jako nejenom jeden klobouček, ale snad všechny, co jsem kdy v životě držel v ruce, kloboučky dolů. Hele, hlavně na sebe dávej pozor, je to práce neuvěřitelná. Já věřím tomu, že u tebe v práci je docela napětí, když to tak řekne.
1: Teď děláme říčiskáče do řeči, teď děláme v Temelíně, teď jsme dělali v rozvodnách a tam nade mnou je 400 tisíc voltů. To je nade mnou, co je jakoby z elektrárny přímo, jde do rozvodny výrobená elektrika, rozvádí se to dál do těch linek, do těch obrovských stožárů, který vydáváš na poli a tady tohle.
0: Já ti rozumím.
1: Tak teď jsme dělali v té rozvodně a každý drát, který nade mnou vede, tak má 400 tisíc voltů.
0: Jako nic, jako, přátelé, tady to končí. Já to vypínám, tady to studio, já vypínám muziku, vypínám tady některé věci, vypínám počítače. Toto není možný, to je normálně, já mám dneska v éteru nad člověk. Romane, hele, prosím tě, dávej na sebe pozor, jak jsem říkal. Kdykoliv se znova zase ozví, rádi tě uslyšíme. Respekt tvojí přítelkyni, pozdravujem i malou dcerku, dávej na sebe pozor a říkám, prosím tě, občas nám zavolej, ať víme, jako, že seš jako furt jako tady.
1: Určitě, jo?
0: Měj se krásně, chlape, čau, ahoj.
1: Taky, čau, měj se.
0: Čau. Přátelé, vybrali jsme Kašmíra, Sun Goes Down, tady to je. Slyšeli jste ten příběh? A pak si řekněte, já to mám v práci dneska blbý. Heavy ice on my neck, heavy price on my head. I don't need no new friends, zero fucks for your two cents. Na celé Free Radio pro Romana. Red bottoms,

0: Rozhodně to, přátelé, stálo za zmínku. Rozhodně jsem rád, že jsme dneska měli tento telefonát s Romanem a že jsme si mohli poslechnout, jak to chodí u některých lidí v práci. Já totiž vždycky říkám, no a děláte, co děláte, třeba vozíte pizzu nebo sedíte v kanceláři, a to jsou tak vždycky ty dva největší příklady, kam já dojdu, ale jako takováhle práce, takovýhle jako fičák v práci, když vám jako jde o krek skoro každý den, to jako já jsem z toho úplně vyřízený. Respekt, respekt, prosím vás. Dávejte na sebe pozor, ať už děláte jakoukoliv práci, jako více nebezpečnou, či méně nebezpečnou. Každopádně bylo by super, kdyby vás práce bavila a mohli jste brát prachy za to, co děláte rádi. Já dělám rád tuhle práci, proto sedím tady ve studiu Free Radia a moc zdravím všechny, co aktuálně ladíte 107 FM, anebo taky třeba internet nebo naší aplikaci. Před námi doprava, počasí, už máme 2 minutky po půl, nejvyšší čas se na to podívat. Z muziky Pufendorf, nečekal jsem to, ale sází to tam Ondra. Ahoj Lukine, dlouho jsem neslyšel písničku od Pufendorf, Where Are You, tak bych ji nechal zahrát pro všechny, co poslouchají Super Radio. Díky, Ondra Blansko! Já mám kamaráda Martina, on má taky tuhle písničku rád, tak kdyby, Matez, kdyby s náhodou poslouchal, tak jako aj pro tebe, myslím na tebe. Výběr od Ondry z Blanska, tedy Pufendorf, Where Are You, následovat bude Samfeld a Rita Ora. A hned na to, teď se podržte, jako maličko Vánoce. Čus, Luke, prosím tě, zahrát Wham, Wake Me Up. Je to pro vás do studia a taky do celého Brna. Díkec spíše Gambis, výborně. Já jsem to hrával skoro každou Goldies Party a je to neskutečně veselá skladba a je úplně jedno, co je jakoby za roční období. Free Radio 107 FM za okamžik UM. Tohle všechno za pár minutek, teď už ale doprava a počasí.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Na silnicích hlavně opatrně, po cestě laďte Free Radio, ať vám můžeme říct, kde to jezdí a kde to naopak stojí. Opatrně dnes na Brněnsku v Ostopovicích v ulici Boženy Němcové tady probíhá vyprostění nákladního auta z příkopu. Počítejte s omezením provozu, směrem na Nový Lískovec se stále tvoří kolona, takže i tady opatrně. Chodská ulice v Brně, v Dobrovského ulici u křižovatky s ulicí Purkyňovou tady bourala 2 osobní auta, zdržíte se kolem 5 minut. Na příjezdu do Brna z Pohořelic, je to u nájezdu na dálnici D1, tady bouralo osobní auto s nákladním autem. Kolona tady má bezmála 2 kilometry. Očekávejte dlouhé zdržení. Na příjezdu do Brna z Pohořelic před nájezdem na dálnici D1 bouralo osobní auto s nákladním autem. Kolona má skoro 2 kilometry. Tak tady mám pocit, že máme opět dvakrát tu stejnou zprávu. Omlouvám se, mám to tady nakupírovaný pod sebou. Aktuálně z těch největších komplikací by to mělo být vše. Mrkneme se ještě na intenzitu provozu a vidím tady velké a dlouhé kolony. To znamená, že trpělivost budete dneska odpoledne ještě potřebovat. Stupeň provozu v centru Brna, hlavně na jihu, teda 4 až 5. Kolona na ulici Vídeňská, Poříčí, Hladíková, v okolí Křenovy ulice Klasika, Táborská stojí, na Vinohradech Žarošická ulice, minimálně ztráta 5 až 8 minutek, k tomu ještě další kolona na Knínské ulici a zkrátka silnější provoz na jihu Brna, buďte opatrní. Pokud máte jakékoliv další informace, využijte aplikaci a nebo rovnou brnkněte na dopravní linku Free Radia.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: V Brně máme teploty aktuálně mezi 17 a 19 stupni Celsia. Vypadá to, že zbytek večera už dneska bude bez přehánek a bez deště. Teploty budou pozvolna dolů, 8. večerní, pořád ještě teploty mezi 15 a 16 stupni. Jak jsem říkal, už i ten večer by měl být bez přehánek a noční teploty nám klesnou na pouhých 10 stupňů Celsia. Zítra očekáváme podle předpovědi oblačno, odpoledne a večer více oblačnosti. Teplotní maxima zítra podobně jako dneska během dne 18 až 19 a zítřejší noční teploty něco mezi 8 a 10 stupni.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
1: Free Radio. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
0: Yeah! A je to tady.
6: Where are you?
0: Freebox a Free Radio, jedeme dál.
6: Listen! Do it with me!

0: Freebox na Free Radio.
1: Takhle krásně nám to dneska vyhrává ve Freeboxu na Free Radio. Já děkuji všem, co jste prozatím zasahovali do toho playlistu. Je to výborný, máte jedničku s hvězdičkou, dvakrát podstrženou. No a teď ještě prostor pro telefonáty. Kdo je na lince? Halo, halo?
2: Ahoj, tady Míšalky.
1: Míša, Míšo, je to na tobě, co si poslechneme? Šup, hop, jdeme na to.
2: Tak poslechneme si DJ-ra Odetoj.
1: Dobrý výběr. Další skladba, která nám naváže na to odpoledne plné energie na Free Radio. Děkuju za tuhle skladbu. Miško, a komu to pošleš, komu zahraješ?
2: Tak zahraju všem posluchačům, pro tebe do rádia, pro Kristinku Kolibovou a pro naši rodinu.
1: Výborně, zdravíme všechny, posíláme muziku a popřeju ti ještě jednou super odpoledne s Free Radiem. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Oj! Další dávka energie, přátelé, 107 FM, jedeme dál, nemá smysl ztrácet čas za okamžik, který slíbená skladba Wake Me Up, speciálně od Gambise. No, musím to stíhat, kombinace vzkazů, co píšete z aplikace, vzkazů, co posíláte do studia a k tomu telefonní linka. Dobře to dneska jede. Pokračujeme dál, Ode to Oj, TJR dneska od Míši a ze studia ještě jednou pro všechny flíčkaře. Krásný

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Hrajeme.

Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabari!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
4: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
3: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
4: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
9: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
10: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
11: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
12: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
13: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
14: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
15: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Freebox na Free Radio.
6: Přesný čas, 17. hodina 52. minutka, ladíte písničky na přání, tedy Freebox na Free Radio. Lukáš Bartl u mikrofonu a další objednávka je tady. Píše nám Ivanka z Chrlic. Ivanko, já už jsem ti několikrát říkal, možná tak třeba jenom 77krát asi, že bohužel Break It Up od Scooterů nemáme. Je to ta pomalá, krásná písnička Break It Up, Break It Up, My Love a tak dál. Je to super song, já ti věřím, ale já to tady prostě nemám. A zrovna u tebe si pamatuju, že jsi to už xkrát chtěla pro Myšáčka do Líšně a já už jsem ti xkrát musel přes to vysílání vzkazovat, že bohužel tento song tady není. Takže znovu, Ivanka píše, ahojky Luky, tady Ivana z Chrlic, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Myšáčka do Líšně, něco od Scooterů, Break It Up, mám ho moc ráda. Tak, vzkaz máme hotovej, Break It Up bohužel nemám, posílám náhradní skarbu od Scooterů a doufám jenom, že si to Ivanka příště už konečně zapamatuje.
7: Je to marný.
2: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: Box na Free Radio.
1: 17. hodina, 57. minutka, Freebox a Free Radio pokračuje. Volejte, pište, objednávejte, posílejte svoje oblíbené songy sobě nebo někomu dalšímu, nebo jen tak do vysílání pro lidi. Proč ne za ty prachy, tak co, jako... Co máte dneska zadarmo? Tady na Free Radio se samozřejmě neplatí vůbec nic. Je to pouze pro zábavu, pro krásné odpoledne a hlavně pro to, aby jsme přežili další pracovní den a naladili se na ten další, co máme před sebou. Mám tady připravené ukázky toho, co objednáváte, také ukázky dalších hitů, které máme dneska v playlistu připraveny. K tomu taky objednávky a vzkazy z našeho studiového e-mailu studio@freeradio.cz. Tak hezky postupně. Před námi novinka Spaceship a pan Moty. O další kousek s názvem Not a Place se postarají Oaks a Timmy Trumpet. A k tomu zdraví Kuba. Ahoj Luke, zdravím i Free rodinku na Free vlně 107 FM. Tak jak jsem si nikdy nemyslel, že tohle řeknu, ale musím. Už je zase čtvrtek a to je poslední šance tě slyšet a trošku ovládnout pecky, které se ozývají v éteru. Vždycky mě dokážeš rozesmát a to i když k tomu není důvod. Třeba Trezor v tvém podání byl super. Ještě, že existuje zubní lepidlo, jinak by mě ta vyletěla zubní náhrada. Jak jsem se řezal smíchy. To by asi nebyl hezký pohled. Tady to píše sám Kuba. To by asi nebyl hezký pohled. Poprosím tě dneska o pecku od Verony. Na mě nečekej. Díky, Kuba. Žďár nad Sázavou. Já jsem rád, Kubo, já jsem rád, pokaže v tom éteru tady musí být trošku sranda, aby ty lidi měli možnost se zasmát a prodloužit si život a tak nějak se odtrhnout od těch nesmyslů, co se dějou na světě, od těch všech konfliktů a od všech těch jakoby nepříjemností a negativních věcí. Takže tady vždycky, nebo doufám, že to tak bude, tady vždycky na 107 FM s dobrou náladou, s úsměvem a hlavně se super muzikou.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: od 17. hodiny až do 20. hodiny večerní máte možnost dnes během odpoledne, během večera zasáhnout do studia Free Radio, nebo ne jako přímo do studia, ale zasáhnout do éteru a do našeho vysílání. Teď prostor pro telefonní linku, kdo pak je na telefonu? Halo, halo.
1: Posluchač Martin.
0: Posluchač Martin. Martine, jak se ti daří, jak se máš?
1: Pohoda.
0: Pohoda. Dobře, děkujeme za rozhovor. Jaká to bude písnička?
1: Je to Maximál Crazy.
0: Pro koho zahraješ?
1: Pro všechny rozvozávky, pro všechny v gastru, pro všechny výškaře i pro tebe.
0: Výborně, já ti moc krát děkuju. Dokolika budeš v Rachotě, prosím tě?
1: Končí mezi 9. a 10.
0: 9. a 10.
1: Ano.
0: Tak ať to utíká. Měj se krásně, ty je to Maximál Crazy už letí za tebou. Ahoj!
1: Díky, čau!
2: Nejnovější dance a R&B slyšíš jako první na Free Radio.

0: maximální šílenství, tedy Maximal Crazy v podání DJ Tiesta. My se s Freeboxem přesouváme opět za další objednávkou. Prostor je tady pro telefonní linku Free Radia. Na druhé straně je kdo? Halo, halo?
1: Čau, OK, Pedro.
0: Ahoj, Pedro. Tak, povídej. Můžeš říct celý příběh. Písnička je připravená.
1: No, já bych to chtěl hlavně zahrát kamarádovi do Nebička, který v nedělu se vysekal na mašině a to mi prežil a teraz momentálne asi už jazdí po mrakoch. A to ešte bude chýbať. A chcel by som mu zahrať od Pablo Dio I Be Missing You. Keby šlo.
0: Posílám to tam, Pedro. Je mi to líto. Je to těžký tohle z toho odvysílat, ale jsou to věci, které k motorkám patří a myslím si, že líp než ty, že už teďka jezdí někde po mrakách, bych to asi říct do toho vysílání nezvládl, takže drž se, chlape, a posíláme tam tuhle super písničku.
1: Díky moc.
0: Ahoj.
1: Čau.

0: přátelé, překousnout, tohle odvysílat, je to smutek, je to bolest, já musím ještě přihodit kamarády, mám to podobně. Takže Jirka Kuloviak, ahoj Jiříku. Tomáš Drápela, taky Tomášku, ahoj. A můj spolužák Pepa Rumpík. Kluci, zdravíme vás.
1: Radio 107 FM.

0: 18 hodina 25. minutka. Jedeme dál, nádherný konec skladby Love Tonight, no a teď další nádherná skladba a to bude horká novinka. Já jenom upozorňuji, že Vidparádě už jsem o tom mluvil, je to krásná spolupráce, byla otázka času, kde tohle spojení vznikne, protože vlastně jak Nelly Furtado, tak i Dubs jsou samozřejmě rodáci z Kanady, jsou to kanadští umělci, kanadští hudebníci, no a tentokrát skladba Torture of the Heart dokázala to nádherné propojení hlasu téhle úžasné zpěvačky a taky toho umění, co kluci dokážou z projektu Dubs udělat z muziky. Teď si to dáme, aby jsme si připomněli. No a pokud se vám ta skladba líbí, tak nezapomeňte, že až do zítřejší 16. hodiny můžete pro tuhle skladbu Vidparádě zahlasovat. freeradio.cz/top107, perte to tam.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio 107 FM.

Free Radio 107 FM, pokračování Freeboxu, songy na přání s Lukinem jsou tady, přesný čas 18. hodina 30. minutka, máme půl sedmé. Znamená to v éteru Free Radio a samozřejmě informace ohledně dopravy a taky mrkneme na předpověď počasí. K tomu další ukázky hitů, co máme před sebou, a k tomu já musím napravit jednu takovou situaci, která tady vznikla dneska odpoledne. Napsala mi právě ještě Ivanka z Chrlic. Promiň Lukáši, asi jsem na to zapomněla tu Break It Up, ale chtěla jsem to jednou. Určitě ne pořád. Tak sorry, Ivana z Chrlic, každej se někdy splete. Já jsem okamžitě zkoušel Ivance volat, co jsem dostal tuhle zprávu. Prosím vás, nic ve zlým. Nechtěl jsem se v žádném případě Ivanky nějak dotknout, nebo to říct v tom éteru nějak jakoby nepříjemně nebo nehezky pro Ivču. Ivčo, prosím tě, v pohodě. Happy jak dva grepy, já jsem zkoušel volat, nezvedala, takže teďka aspoň posílám písničku jako omluvenku, pokud by to v tom vysílání vyznělo nějak tak, jako že by to bylo něco proti tobě. Určitě ne, jsem rád, že píšeš do Freeboxu, jsem rád, že jsi součástí toho vysílání a taky jsem rád, že objednáváš písničky pro někoho, koho máš ráda. Seš právě pravým příkladem toho, co vždycky říkám, zahrajte pro sebe nebo zahrajte pro někoho, koho máte rádi. A jak už víme, tak Ivanka z Chrlic hrává vždycky pro Mišáčka do Líšně, protože ho má doopravdy ráda. Takže tolik informace jenom k té situaci, která tady vznikla mezi vzkazy, mezi objednávkami a mezi tím, co já jsem říkal do éteru a mezi tím právě, jak to na Ivanku zapůsobilo, takže zdravím do Chrlic a posílám tam třeba i tyhle pecky. Timmy Trumpy.

0: Další pozdrav tady máme od Karolinky. Karolinka napsala: Lukášku, to je ale show. Mohl bys tam zapojit novou Neptuniku? Nevím přesně, jak se píše, ale ty snad budeš vědět. Je to pro mamku, pro tačku a taky pro celé fríčko. Hrajete fakt super. Ahoj a měj se hezky i ty, Klárka. Já děkuju. Karolinka. Karolinko, tak moc krát děkuju. No a teď už novinka, která se jmenuje Coming Home. Now I'm coming home. Muzika je připravená, teď už ale zprávy z brněnské dopravy.
1: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Za kolik bereš?
3: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
2: A proč ještě nejezdíš elektricky?
4: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
5: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Cestou, necestou, polem, nepolem, každopádně s Free Rádiem. Ať už míříte kamkoliv, jezděte opatrně, podíváme se na to, kde to vázne. Opatrně na Brněnsku v Podolí, v Podolské ulici, tady se srazila dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově jedním pruhem. V Brně na Palackého třídě u křižení s Berkovou, takže Palackého Berková srážka dvou osobáků. Zdržení je tam nárazové, buďte opatrní. Na Brněnsku mezi Ivančicemi a Modřicemi před Silůvkami tady vyšetřuje policie nehodu dvou nákladních aut. Určitě počítejte s omezením provozu. Na Brněnsku v Ostopovicích ulice Boženy Němcové tady probíhá vyproštění nákladního auta z příkopu. Počítejte s omezením provozu. Směrem na Nový Lískovec se tvoří kolony. Brno Dobrovského ulice, to znamená Dobrovského ulice u křižovatky s Purkyňovou, tady bourala dvě osobní auta, zdržíte se okolo 5 minut. Další komplikace je na příjezdu do Brna z Pohořelic před nájezdem na dálnici D1, tady bouralo osobní auto s nákladním autem. Kolona tady má skoro 2 kilometry. Tolik informace kolem kolon nehod a kolem těch větších komplikací. Jinak teďka pohled na intenzitu provozu. Zmizely kolony z jihu Brna. Vidím tady silnější provoz okolí Nové Sady, taky Moravské náměstí. Jinak ale průjezdná Hladíková, Zvonařská, Heršpická, Poříčí, Vídeňská, Bauerova bez kolony a dokonce koukám na to, že už nám zmizela také kolona z ulice Kněžská. Tam bývá kolona každé odpoledne, teď už byste měli projet bez zdržení. Táborská, Gajdošová, Židenice v pohodě, taky Rokitová a Žarošická, průjezd ze Židenic na Vinohrady bez kolony a bez zdržení. Odpolední špička nám hezky pozvolna uvadá, tak buďte rádi, no a pokud vás čeká nějaká cesta a zahlídli byste komplikace na své cestě, určitě nám dejte vědět, buď dopravní linka Free Rádia, a nebo rovnou naše aplikace. Děkujeme.
5: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Rádia.
0: Teploty místo toho, aby šly dolů, jak jsem hlásil, tak jdou nahoru. Před hodinkou 19 stupňů, teď už máme 20 stupňů, je to samozřejmě vlivem toho, že nám odešla oblačnost a ještě nám krásně svítí sluníčko. Centrum Brna tedy aktuálně okolo 20 stupňů Celsia. V 8 večer teploty na 15-16 stupních a noční teploty se budou v Brně pohybovat okolo desítky. Zítra během dne oblačno, odpoledne a večer více oblačnosti. Teplotní maxima zítra mezi 18 a 19 stupni, noční teploty zítra okolo 8 stupňů Celsia. 6 minutek po půl 7 pokračuje Freebox. Hezké odpoledne. You.

0: Freebox Free Rádia.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A vařenou šunku 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
4: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
3: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
4: Co si vezmu na sebe?
3: Zalando.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Dobrý energii.
12: Dobrý energii.
11: S tou nejlepší taneční muzikou.
12: Free Radio 107 FM.

0: rádiu. Burza práce.
1: Burza práce Free Radia nabízí pozici účetní.
0: Free job.
1: Náplní práce bude kompletní agenda spojená se zpracováním mest, zapojení do interních auditů a zlepšování procesu. Požadavky ekonomické vzdělání, alespoň 3 roky zkušenosti v oblasti mest, angličtina na úrovni minimálně B2, práce v MS Office a zkušenost se SAPem je výhodou. Nabízí plný nebo zkrácený úvazek, plat 70 000 korun měsíčně, flexibilní pracovní doba, možnost práce z domova po zkušební době a 5 týdnů dovolené a další benefity. Veškeré informace najdete na freeradio.cz/burza-práce.
0: Free job.
1: Pokud byste chtěli v éteru Free Radia inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré podklady zasílejte k nám na práce@freeradio.cz a my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job. Free job na Free Radio.
2: Miluješ naše hity?

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
2: Hrajeme podle tebe. Freebox.

0: Za 3 minutky už 7 hodina večerní, přátelé, venku stále sluníčko a k tomu tahle skvělá muzika Punteria. Takhle to dopadne, když se spojí zpěvačka s raperkou. Úžasný projekt. Shakira a Cardi B, Free Radio.
1: Freebox na Free Radio.
0: Ovšem otázka zní, jaká muzika nás čeká, nebo co dalšího si poslechneme v rámci čtvrtečního Freeboxu. Já musím ještě jednou dneska pogratulovat Brunovi k svátku, takže dnes, tedy 11. svátek slaví Bruno, přejeme všechno nejlepší všem Brunům, Bruničům a Brunislavům, kteří ladí 107 FM samozřejmě. No, teďka nás čekají opět telefonáty, linka volná a my se ptáme, kdo je tam. Halo, halo.
2: Halo, halo, je tady Cvoda, který zdraví všechny posluchače a tebe, Luky.
0: Děkujeme za pozdravy, jak si užíváš to krásný počasí?
2: Ale právě jsou na zahradě a jo, užívám si to. Užíváš. Já jsem málem padl do keře, jak už mě to trošku uspávalo, tak trošku zrychlil dneska.
0: A jsme u... A, výborně. Jsme u toho. Takže, bylo to co v tom éteru? Bylo to jako pro tebe utahaný, bylo to pomalý?
2: Jo.
0: No ale pro někoho teďka, zase jako... No,
2: jako začátek byl úplně super, ale teďka se to nějak zpomalilo a to není nic pro mě.
0: Já ti rozumím, a tak představ si třeba, že máme člověka, který je posluchač Free Radio, srdcař jako ty, jede z práce a celý den se maká v tiskárně. A teďka vypadne z té práce, sedne do auta a tam prostě fríčko na na Punteria, tak ho to prostě jako naladí taky do pohody, rozumíme si, jo?
2: Luky, ty jsi mě docela rozesmál, protože já pracuju v tiskárně, jo?
0: Ty máš, cože? Počkej, teďka si, toto není legrace už dneska, fakt. Dneska vy mě fakt dneska jako dáváte zabrat. Ty chceš říct, že já jsem jen tak od pasu, takzvaně z voleje, vystřelil prostě nějakou práci, kde je rachot, tiskárna, a ty mě řekneš, že makáš v tiskárně?
2: Hele, tak je, ten zvuk, co tu udělal, mě přesně připomíná řezačku na papír.
0: No je to, jo, řezačka.
2: Prostě znáš ten šlis, to udělá a pak to udělá, víš, když no, to řízne ten balík.
0: No jasně. Tak člověče, ty jsi normálně poznal mou řezačku.
2: Ale teď ti to dobře, Luky.
0: Já vím, ale já jsem... Počkej, není to sranda, doopravdy pracuješ v tiskárně.
2: Luky, 26 let.
0: To je neuvěřitelný. Já dneska poznávám normálně lidi. Roman, slyšel vstup s Romanem, co ten blázen dělá?
2: Jo, slyšel.
0: Slyšel, jo?
2: Já bych to nedal, Luky.
0: No, hele, já bych, kluci, ani tu tiskárnu, ani to vysoký napětí, hele, mě je tady v tom studiu, dobře, já jsem rád, zdravím naše vedení, ředitelství, děkuji, ano, klidně přitlačíme 15. ale jinak tady sedím rád, jo? Pohoda, pohoda, všecko v pohodě. Free Radio miluju a když poslouchám, jakoby, co ty lidi denně dělají pro to, aby donesli domů nějakou korunu, tak si uvědomuju, jaký to je štěstí jakoby dělat to, co máš rád. Není to automatický v životě, je to opravdu jakoby zároveň úsilí, ale zároveň kapička štěstí. Takže buďme rádi za to, co máme, a teď Cuda vybere další petardu. Jaký hit to bude? Pravděpodobně to bude něco rychlejšího, než jsme tady měli, tak řekni, co to bude.
2: Ale bude to DJ Fresh, Goldust.
0: Je to tak, Goldust, přátelé, Freshík připraven, Goldust pro koho?
2: Ale pro všechny posluchače, pro celý váš tým a pro moje Aničku.
0: Aničku zdravíme, tady je DJ Fresh. Cudo, díky za pokec. Pozdravuj hlavně v tiskárně normálně, mám člověka, jsem v životě nepoznal nikoho, kdo dělá v tiskárně a dneska už ho znám. A přitom si voláme takovou dobu, rozumíš, takovou dobu tady na drátě a dneska se rozvím takovej banger. Pohoda, díky moc, měj se krásně, loučím se, ahoj.
2: Měj se, opatruj se, ahoj.
0: Ahoj. Na 107 FM jedeme bomby, pondělí až čtvrtek, večerní Freebox s Lukinem od 17 do 20, můžete diktovat podobně jako Cuda. K tomu ještě i na... Pozdrav od Markéty, Markéta píše podobně, jako dneska celá ta atmosféra. Luky, je to show, je to sranda, já mám radost, že se tolik s těma lidma nasměješ. Nikdy nevím, kam na to chodíš, protože já bych už u třetího telefonátu absolutně nevěděla, co mám lidem říkat a na co se mám ptát. Zahraj mi od Iny Sun Is Up, je to veselá písnička, kterou mám moc ráda, posílám sobě, tobě a vašemu rádiu. Markéta, děkujem. A nesmí chybět novinky, tentokrát Memories. Vice a taky SK, Memories. Takhle budou vypadat následující minutky ve vysílání Free Radia. Od mikrofonu vás zdraví Lukin ještě jednou dneska odpoledne nebo dneska na večer. A jak jsem říkal, jsem hrozně rád, že to posloucháte. Free Radio.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107

0: Freebox a Free Radio, alias největší porce hitů na přání. Přáníčka posíláte směrem sem k nám do studia Free Radia a některé kousky jako doopravdy stojí za to. Tady máme další objednávku, budou to, já to prozradím dopředu, budou to The Colors, Unragazza, takže čeká nás tato italská záležitost. A napsala posluchačka Jana a napsala to tak klasicky, jakoby, jak se dělají fóry, jak se dneska mluví a dělají se z různých pohádek a seriálů, hlášky a přeřeky a používají se různé tituly. Prosím, Lukášku, zahraj pro Zdenečka do pijáce, ať mu to utíká, jeho oblíbenou Unragazza, děkuji, čekající Janička. Takže Zdenečku, tobě do pijáce, aby to utíkalo. Janička čeká doma, tohle je vaše oblíbená muzika. Já jsem rád, že nám dneska Jana napsala. Děkuju oběma.
1: Hrajeme podle tebe Freebox.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.

0: Google Play. Tak na co ještě čekáš?
1: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12ka půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: Box na Free Radio.
1: Před námi potom, co jsme slyšeli Artemas se skladbou I Like The Way You Kiss Me, další, jakoby řekl bych, docela rychlá záležitost. Je to taková divoká karta, je to skladba, kterou jste nevybírali vy, vybíral jsem to já na základě vzkazu, který poslala Lenka. Ahoj do studia, Lukášku, musím ti říct, že dneska si mě opravdu zvedl náladu. Většinou poslouchám v autě a nebo když jdu cvičit, protože rychlé písničky mi pomáhají udržovat tempo u cvíča. Díky moc za to, co pro nás děláš a ráda bych, aby si dneska vybral nějakou pro sebe. Závorka, ovšem musí být ke cvičení. Děkuju moc, Lenička, závorka ještě jednou, samozřejmě pro celé Free Radio. Leni, já ti děkuju, já to spolíhám, říkám si většinou, když vysílám u toho Freeboxu, že je to čas, kdy jakoby lidi mají čas na fitko nebo na tyhle věci, ať už je to běhání nebo něco pro to zdraví, pro sebe. Spousta kluků píše, že poslouchají na kolech, když jsou na výčkách a tak dále. A většinou, ano, většinou tak, jak napsala Lenka, je to kvůli tomu, že hrajeme svižnější tempo, rychlejší písničky, tanečnější kousky a dá se toho opravdu jakoby zabrat u toho cvičení a hezky se to poslouchá, když prostě potřebujete udržovat tempo a zahřívat tělo nějakým cvikem. Já teda Leni děkuju za tu možnost vybrat něco, co bych si já pustil ke cvičení. Prosím vás, je to tato skladba. Jmenuje se Smack Up the Orinoco Flow. Kdyby se náhodou stalo a já šel cvičit, vypadalo by to s muzikou asi takhle.
0: Zpátečka Free Radio. Zpátečka Free Radio. 2004.

Čtvrteční Freebox na 107 FM, Tony El Campeón, Feels Right, za malý komžik Get Far Radio a hned po The Radio nás čeká taky náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Free Radio!

0: Ruky ho vtípek.
1: Kecají takhle spolu dvě kámošky a tady říká, to je hrozný. Můj manžel má maturitu a pořád si plete mě a mne. Ta druhá říká, na to se úplně vykašli. Můj starý má dokonce vysokou a pořád si plete mě a servírku z Bystrca.
2: Free Radio

0: Petře Majitel.
1: A pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000 bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.
2: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
3: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
4: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
4: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
9: Milé Česko,

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Necelá minutka nám schází do 7:45. Krásný podvečer a příjemný poslech přeje všem Free Radio 107 FM, Lukin u mikrofonu, jedeme dál. Jsme tady v té poslední freeboxové části a je tady objednávka od Jirky. Jirka napsal, hnedka se chytl toho, co říkal dneska Cůlda, napsal, je to opravdu dneska nějaké pomalejší, já jsem ještě v práci a potřebuju to dodělat. Lukine, můžeš prosím tě dát DJ Matrix a Sara Perketiamo, díky Jura Modřice. Přátelé, určitě ano, rádi zahrajeme. Free Radio!

0: Morten, Make It to Heaven, dámy a pánové, závěr této skladby, rovnou skočíme na telefonáty, kdo je na lince, halo, halo. Tak děkujeme za pokec, no a posíláme další skladby, Beachback, Tonka, Set It Off.
1: Free Radio. Free Radio.

0: muzika, la muzika, Italo Brothers a Velká petarda, opravdu i podle názvu, je to skladba s názvem Dynamite. My se přesuneme právě teď na objednávku z telefonní linky Free Radio, kdo pak je tam?
1: Tomáš Werner.
0: Tomášku, já tě zdravím, krásný večer, jak se máš, jak žiješ?
1: Mám se výborně.
0: Ano, a co vybíráš za muziku dneska?
1: Zasním tě, dneska to bude Eminem, Not Afraid.
0: Eminema dáme na závěr. Dobře, dobře. Not Afraid, máme připraveno. S jakým věnováním bude tato skladba?
1: Tak dneska to bude pro fotbalový fotbalový nároďák. Dneska začíná mistrovství světa ve fotbale.
0: Děkujeme za informaci a víš, s kým hrajeme?
1: No, teď tam je to vypadlo.
0: Korea.
1: S Koreou.
0: Ano, Jižní Korea. Tak, jak si tipuješ ty sám výsledek tohoto utkání?
1: No, mohli bychom vyhrát.
0: Kolik?
1: Tak, já 2-0. Pro
0: začátek. Seš blízko mého typu, já jsem typoval nad Koreou, že by to mohlo být 3-0. Nicméně uvidíme, co přinese utkání. Já ti moc krát děkuju, Tomášku, posíláme poslední kousek z telefonní linky, tedy Eminem Not Afraid. Je to tady, měj se krásně, ahoj.
1: Díky, Lukášku, ahoj.
0: Tak jdeme na to, přátelé, závěreční kousky.

0: k tomu ještě ATB, Dash Berlin a taky Apollo Road. Přeskočila tady zpráva ještě v aplikaci, musím to ještě otevřít. Zdraví Michal Bajkero, slyšení, díky moc za tvoje vysílání, seš super a ta energie od tebe je nejvíc. Ježíš, já děkuju. To jsem nečekal takhle. Michale, moc krát, děkuju. Co jenom Michal, všem posluchačům Free Radia, všem fríčkařům, všem z Brna, mimo Brno, všem z celého světa, pokud ladíte přes internet nebo přes aplikaci, nemusíte být vůbec v České republice. Děkuju za pokec, za telefonáty, za písničky, za skladby, za petardy, za hity, které jste dneska vybírali. Loučím se za necelou minutku a půl, už 8 hodina večerní, to je konec dnešního Freeboxu. A je to poslední Freebox tohoto týdne, takže pochvala za všechny 4 Freeboxy. Tento týden to bylo fakt jako super. Užíval jsem si to a doufám, že navážeme i zítra po 16. v hitparádě 107. Fríčka. Na závěr Apollo Road, Dirty Love anebo Not Afraid. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Lukáš Bartl a budu se těšit opět zítra. Čau.
1: Free Radio 107 FM. I'm not afraid. Yeah.
2: It's been a ride. Everybody. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Paffendorf?
0: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zase.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Free Radio 107 FM. Vylaď se na nejnovější hity ve městě. Právě teď tě

0: A v pátrání opět začalo.
1: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
0: Je tvoje?
1: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
0: Ztracená bankovka Free Radio.
1: Pátráme od rána do večera. Na

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 10707 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dobrý energii.
1: Dobrý energii.
0: S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.
2: If you want this all, you know, say you wanna find her, hey, put her

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: Hele, Impuls taxi má číslo 14014.
1: Na co číslo? Stáhni apku Impuls taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
0: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
1: Jasný, Impuls taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
2: Free Radio 107.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do 90.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: spojení ve dne i v noci.
1: Staň se členem naší rádiové party.
0: Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi.
1: Poslat vzkaz, hlasovku
0: nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší.
1: Spoj se s námi na jedno kliknutí.
0: Právě teď.
1: Apka Free Radio.
0: Ke stažení na App Store a Google Play.
1: Tak na co ještě čekáš?

0: Fajo.
1: Tvoje jednička s nejnovějšími hity.
0: Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. I got a secret you should know. Come a little closer, whisper slow. I got a

0: najít.
1: A v pátrání opět začalo.
0: Na Free Radio hledáme opět majitele ztracené 5000ové bankovky.
1: Je tvoje?
0: Dokaž nám to. Uhádni její sériové číslo a my ti ji vrátíme.
1: Ztracená bankovka Free Radio.
0: Pátráme od rána do večera na 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
3: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.